0: Liberec 98,7 FM.
1: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

アプリ。

Rádio 1, Světlo v lese.

0: Před sebou vidíte unikátní technicistní stavbu navrženou architektem Karlem Hubáčkem. Tento rotační hyperboloid byl slavnostně otevřen 21. září 1973. Zde výhled na město Liberec. Postoupíme dál.
1: Jo, kdyby tam tak vysílalo Rádio 1.
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

až to tu skončí, až vyhasne pec, až hodí do rohu ručník, utěrku přes ptačí klec, tak doma chci být.

0: Come on, baby, light my fire.
1: Zpomal se, Káči. V jednom mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zdar, tak co včera?
3: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
2: A přes co máš televizi?
3: No normálně, přes anténu.
2: Tak to bude tím. Já mám sledování TV, je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
3: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
2: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
4: Porada, deadline, výsledky. A znovu. Kdy jste naposledy investovali do sebe? Profesní studium na Newton University propojuje zkušenosti z praxe s novými znalostmi, inspirací a kontakty. Studujte programy MBA, MSc a LLM a udělejte si čas pro vlastní růst. Newton.University. Teď jste na řadě vy.
5: Reklama na Radio 1.

s Rádiem 1. Od mikrofonu zdraví Jakub Špuner. A následující 3 hodiny strávíme spolu. Klasicky rozjezd bude trošku pomalejší. V začátku to byly The Zombies, The Way I Feel Inside. Teď písnička Your Fault od hudebnice Kali Van Dever, která vyšla letos na desce Mana. A následující věc, kterou si dáme, je doklet Lucrecii Dalt. Jmenuje se Epilogo. A to nám trošku nastolí náladu na následující minuty. Takže příjemný stávání a díky, že poslouchali.

0: Bílé tílko, zamlžená elektronika, tanec. Do Prahy se vrací Trust. Zatančíme si v elektrizujícím obětí. V Roxy už 15. září. Lístky na force.cz.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Z Planeo dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
7: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
8: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
9: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2. 9.
11: Reklama na Radio 1.

To byly Sweet Enoughs, písnička Dream Puppy. A teď, mezi tím, co povídám, tak hraje strašně hezká věc, jmenuje se Four od italského hudebníka, který žije v Glasgow, jmenuje se Loris S. Sarit. A vyšlo to na EPčku Paper Gum minulý rok. Strašně dobrý EPčko, doporučuji poslechnout, díky, že posloucháte. Přeju příjemné stávání. Zdraví Jakub Šponer.

vás připrav na další věc. A to je písnička Everything in the Shade od dánské hudebnice Finne Glindvad, neboli Fine. A je to věc, která vyjde na albu Jazz Dreams 23. října. Myslím, že to bude dobrý album, všechny singly zatím z něj moc dobře. Těším se na něj.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zažij město jako uličník. Sousedské slavnosti nejen pro všechny uličníky už 19. září ve vašem městě. Více info na zažitmestojinak.cz. Zažít město jinak pořádá spolek Automat a vy.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je BIK přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
5: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhuty. Na výběr jsou různý barvičky kriký. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kriký. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
6: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Do Brna, do Prahy.
8: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
9: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
10: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
9: Jedu ale jen na čerpačku.
10: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
11: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
12: Reklama na Radio 1.
13: It is like it is. What were you saying? Oh, hi. Haven't seen you in a long time. How are you doing?
14: Fuck. I cannot do this.

0: 10-minute break, okay?
1: Tak to byla písnička Is It od Emera a Ugne Uma, moje oblíbená zpěvačka. A teď už Northern Classic od Donny Regina. Skvělá věc. Díky, že posloucháte rádio.

0: Reklama Rádia 1.
1: Respekt Festival uvádí Snarky Papy. Pětinásobní držitelé Grammy se svou směsí funku, jazzu, R&B, rocku a latinskoamerických rytmů. Snarky Papy, superskupina vzdorující žánrovému zařazení. 14. září Velká Lucerna. Více na rachot.cz.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní 1 kg za 14,90 nebo vepřová pečeně bez kosti 1 kg za 79,90. Bila. To dobré začíná u nás.
3: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Je naděje stav mysli nebo světa? Kde ji hledat v dnešní nejisté době? A jak souvisí naděje s odolností? Přijďte hledat odpovědi na FALL, Festival umění, literatury a vzdělávání. Od 1. do 4. října v Centru současného umění DOX. DOXFALL.cz.
5: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
6: Doufám, že ti uvidím 3. září v čtvrtek v Bubenči.
7: A proč?
6: Protože tam bude 16. ročník literatury v parku.
7: A kde to letos bude?
6: Ve Vile Lana. A víš, kdo tam vystoupí?
7: Barbora Bažantová, Barbora Hrýnová,
6: Lina Týde a Daniel Visser. Těšíme se na vás ve čtvrtek 17. září 16.30 ve Vile Lana.
7: Zastávka Hradčanská.
6: Více
7: na literarnidum.cz.
6: Vstup volný.
8: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
13: Reklama na Radio 1.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: 17. a poslední týden soutěžního speciálu Kulturní léto končí s festivalem Lunch Meet. Otekr v amfiteátru Veletržního paláce. Tímhle vrcholí 17. ročník Lunch Meet festivalu, který od čtvrtka 24. do neděle 27. září promění Prahu v centrum nezávislé elektronické hudby a nových médií. Funkcionalistický kolos Národní galerie se veřejnosti otevírá exkluzivně u této příležitosti a spolu s klubem Ankali nabídne přes 30 projektů a 5 světových premiér. Vystoupí také Kamaru and Nick Verstand, Zora Jones, Umru, Jovning Portal, Bapary, Miriama Kardošová, Isama Zink a DJ Gap, Natalie Pleváková a spousta dalších. Poslední lístky na Lunch Meet Festival.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupů na Lunch Meet najdete podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Audioknihu Peter Heller, Psí hvězdy, Vzhlížet ke hvězdám. Vydavatelství OneHotBook, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Voucher v hodnotě 500 korun na nákup oblečení, šperků a doplňků od českých designérů v obchodě Biorigo. Majzlova 5 a na beorigo.cz. Cykločapka od cykloshopu Atom Bike. Kolo, bike, batoh, helma, tretra. Vše na atombike.cz nebo v kamenné prodejně v Praze Evropská 34. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za váguse. Leshoubeles.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlínky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Opět se hlásím, dobrý ráno. Zdraví jako Šponár. Track, který teďka slyšíte, se jmenuje Rose Colored Glasses od Dua 320. Vyšel na letošní desce Separate from the Noise Side B. Předtím jsme si dávali písničku Aquifer od The Variable Club a Café Del Mar. Předtím SW Holy Spring, prodloužený mix, a předtím Goldie Inner City Life remaster z roku 2020. A to si dáme teď. Je skvělý track Thin Ice od zpěvačky MS Ray, který vyšel na letošní desce Melt. Je to moc dobrý. Tak přeji příjemný vstávání, pracování, cokoliv, řízení, a jenom dodám, že tracklist pravidelně upravuju na webu Radio 1, takže kdyby vás zajímalo, co se hrálo před chvílí, tak zaměřte na web.

0: Rádia 1.
1: Klik. A ještě klik. Dostanu tě. 300. 400. Tu máš.
2: To zaspaříš ty svý onlineovky, Bohumile.
1: Nejsem malej. Tu máš, to jsou nervy.
2: A co teda jako blbneš?
1: Ale Arthouse Hejtmánek to zase valí online. Vykupujou pořád a právě teď probíhá online aukce, ve který můžu přihazovat od 14. září.
3: Online aukce výtvarného umění, staržitností a sběratelských předmětů. 24. září od 17 hodin. Arthouse Hejtmánek CZ.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu

0: Jo.
1: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
2: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
1: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
3: Kdo na to jde od ESA, koupí auto od ESA.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Skonto nábytek.
5: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Zkušenosti vás dostaly tam, kde jste. Co vás dostane dál? Nové know-how, inspirativní lidé a pohled za hranice vaší každodenní praxe. Vyberte si profesní studium MBA, MSc nebo LLM na Newton University. Vzdělání, které pracuje pro vás. Více na newton.university.
7: Svoboda, odpovědnost,
8: naděje. Některá slova nestárnou.
9: 21. září si Praha na Mariánském náměstí připomene nedožité 90. narozeniny Václava Havla.
8: Celý den vás čekají diskuze,
9: slavnostní čtení,
8: odhalení Havlovy lavičky,
9: vystoupení hudebních hostů,
8: budovu nové radnice večer rozzáří světelná instalace
9: a vrcholem programu bude koncert Anety Langerové s kapelou.
8: Zažijte připomínku Havlova odkazu na Mariánském náměstí.
9: Vstupné je zdarma.
8: Více na praha.eu.
10: Reklama na Radio 1.

zaznívá track Foundering od kapely Trof, předtím James Kay, Plymouth, Joy Mix, předtím ještě Locust Just Like You. Tím posloucháte, enjoy, další věci budou spíš kytarovější, takže se trošku změním.

0: Potkáváš je na ulicích a překvapí tě, jaká spousta jich je.
1: To se stává, Amando. Tady jsme na venkově, uprostřed polí. Každou chvíli někdo odpadne. I když se zachrání, stejně je potom divný.
0: Samantha Schweblin, Mimo dosah. Divadlo Meet Factory.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Chibo Espresso zrnkovou kávu 1 kg za 369,90 pouze v pátek. Nebo Lindor pralinky v Bila klubu za 129,90. Bila, to dobré začíná u nás.
3: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Vytáčený internet, filmy na kazetách a vlastní hudební mixtapes. Vítejte v 90. Na výtvarné scéně se tehdy čerstvě objevili Josef Wolf, Jan Mančuška, Jan Šerých a Tomáš Vaněk, kteří založili skupinu Bezhlavý jezdec. Zajímala je psychedelie, komiksy i televize. Výstava Bezhlavý jezdec. Galerie hlavního města Prahy. GHMP.cz.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším, Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
9: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
10: Reklama na Radio 1.

španělský hudebník Javier Bergia, písnička Midnight Round McInnes. A pro mě důkaz toho, že někdy je dobrý si jít oblečení koupit třeba do obchodu, nejenom online, protože v obchodech často znějí skvělý písničky, ku podivu. A někdy je člověk překvapený. A další věc, kterou si dáme, je od Richieho Tierneyho, Richie Tierney, jmenuje se Please Stop Breaking Me Down a vyšla na kompilaci Someone Like Me v roce 2000.

0: Reklama Rádia 1.
1: Ahoj, tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, raz, dva, tři. Za to, že jsi klikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mě nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černým mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Arrested Development naživo v Praze. Jedna z nejzásadnějších kapel zlaté éry hiphopu. Už 17. září v Lucerna Music Baru. 2 Grammy, legendární hity a pořádná dávka soulu, funku a rapu. Arrested Development. 17. září, Lucerna. Lístky na musicbar.cz.
5: Slyšíš to, co to je?
6: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
5: Tak to je pecka.
6: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
5: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
6: Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším, Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: Motokrosová show přímo u obchodňáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani mini rampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
11: Před 70 lety se v Ďáblicích poprvé otevřela cesta ke hvězdám.
12: Od té doby se tady pod hvězdnou oblohou vystřídaly generace zvědavých očí.
11: A teď je čas to 70. výročí společně oslavit.
12: Hlavní město Praha a hvězdárna Ďáblice vás zvou na 3 dny plné vesmíru,
11: pozorování
12: a vzdělávacích aktivit v kulisách svítících planet.
11: Mezi planetami jako doma. Rodinný festival u hvězdárny Ďáblice.
12: Od 11. do 13. září.
11: A vstup je zdarma.
12: Více informací na praha.eu.
13: Reklama na Radio 1.

Tak tohle je moje hodně milovaná písnička poslední dobou, You're Not The Only One I Know od The Sundays. A otevřela nám 8 hodinu a taky poslední blok, který bude oproti těm ostatním spíš kytarovější a taky veselější možná. Uvidíte sami, další věc bude od Majesty Crush, jmenuje se Number One Fan, potom legendární The Breeders, Cannonball a podobně. Tak enjoy.

0: Kulturní servis.
1: Pozvánka do Brna na Immediatus Biennale.
0: Zdravíme posluchače Rádia 1. Zveme vás na Mezinárodní festival improvizace a instantní kompozice Immediatus Biennale v Brně od 14. do 20. září. Letošním leitmotivem je otevřít čas. Podsta přítomnému okamžiku, pohybu a vědomému tělu. Festival představí domácí i zahraniční taneční umělce. V Brně poprvé vystoupí ikonický Julian Hamilton jako průkopník instantní kompozice. Program nabídne společné vystoupení tanečních umělců a Brno Contemporary Orchestra v industriálním prostoru Mosilany, tanečníky nové generace na sklepní scéně Husy na provázku nebo taneční promenádu ve spolupráci s Domem umění města Brna. Součástí festivalu budou také workshopy, masterclass a pohybově zvukové ateliéry pro děti. Partnerem akce je kulturní centrum Kolaps. Immediatus Biennale 2026 14. až 20. září v Brně. Vstupenky zakoupíte v síti GoOut.

0: Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden.
1: S první novinkou je tu dneska Josefina Dusk, jmenuje se Bones. Druhá novinka, Aida the Young a její Dragon Head.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
3: Už je zase září.
4: Škola volá.
3: A Pražský literární dům pořádá literaturu pod širým nebem.
4: A jo, vždyť je to letos už po sedmý.
3: Přesně tak.
4: A kdy to letos bude?
3: Pondělí, úterý, ve středu. 9. září vystoupí Miroslav Laučo, 14. září Anna Bolava, 22. září Marek Šindelka a 30. září Ivana Pecháčková.
4: Těšíme se na vás na Podhajmce, na Smíchově.
3: Více
4: na literární dům.cz.
3: Vstup volný.
5: Slyšíš to, co to je?
6: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
5: Tak to je pecka.
6: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
5: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
6: Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.
7: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
9: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
13: Reklama na Radio 1.

Tak se opět hlásím. Tohle je M-Word, písnička Vincent O'Brien, předtím Prefab Sprout, This is Lorelei, Ian Matthews, Hayes Howard, Elvantine Aston, spousta věcí. Tak jsem rád, že jste poslouchali. Doufám, že se vám dobře stávalo, teď se vám dobře pracuje. Já se jdu rozloučit. Bavilo mě to jako vždy. A zase za 2 týdny naslyšenou. Kdybyste chtěli ty tracky, které je rádi slyšet přímo za sebou, jak jdou ve zpovídání, tak dávám playlisty na Apple Music a tracklist samozřejmě klasicky na webu Rádia 1, takže se mějte krásně, enjoy.

0: Reklama Rádia 1.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
4: kultovní román George Orwella
3: 1984.
4: Mluvili jsme spolu dnes?
3: Nikdy jsme spolu nemluvili. Ale rozumím ti, jsem na tvojí straně. Jednou se jistě shledáme. Shledáme se tam, kde není tma.
4: 1984
3: ve Švandově divadle.
5: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
7: Už žádný, mami, restartuj to.
8: Už se mi nesekne při penalti.
9: Už nespadne, když páříme s klukama.
6: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: A raz, dva, tři, 4,21.
12: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
13: Do Brna, do Prahy.
14: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
15: Zdar, tak co včera?
16: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
15: A přes co máš televizi?
16: No normálně, přes anténu.
15: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
16: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
15: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
17: Knihy, design a umění na Artbook Fair 2026. Nezávislí tvůrci, komiksy, časopisy i velká nakladatelství. Školy a galerie z celého světa. Doprovodné workshopy a diskuze pod vedením Martina Hůly alias Bonuse. A taky DJs, knižní swap a program pro děti. 19. a 20. září na zámku Troja. Pořádá Galerie hlavního města Prahy. KHMP.cz.
18: Reklama na Radio 1.

0: Přátelé, komu tady hučí Rádio 1?
1: Zdravím všechny z vás, komu hučí doma Rádio 1, nebo v práci, nebo kdekoliv na cestách. Od mikrofonu vás po Jakubovi velmi zdraví Ellen. Strávíme společně následující 3 hodinky a já doufám, že se vám bude dobře poslouchat. Krásné páteční ráno.

0: Posloucháte Rádio 1, dozněli nám Bukašit, německá dvojka Walter Merziger a Arno Kammermeier. Jejich loňská deska For Real a skladba Broken Glass, úvodní skladba tohodle alba. Předtím Australian Flume, spolupráce s Panda Bear ve skladbě One Step Closer. To je kousek, který se objevil na albu Things Don't Always Go The Way You Plan z roku 2023. No a začínali jsme novinkou, a to od M-Tracka. Teď vyšlý single Have a Good Time s Flipem One Belief. Vyšlo 4. září na labelu Openers a my jsme si právě hráli tu A stranu Have a Good One.
1: Reklama Rádia 1.
2: Ahoj, tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, raz, dva, tři. Za to, že sklikl na tu fakturu a hlavně za to, že o mě nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černým mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
3: Je naděje stav mysli nebo světa? Kde ji hledat v dnešní nejisté době? A jak souvisí naděje s odolností? Přijďte hledat odpovědi na FALL, festival umění, literatury a vzdělávání. Od 1. do 4. října v Centru současného umění DOX. DOXFALL.cz.
4: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytý. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytý. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress. Patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
5: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
7: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
10: Reklama na Radio 1.

0: Martina pod jeho producentským nickem Kalibr. Dominik Martin produkuje už od poloviny 90. let, a to jak pod svým civilním jménem, trošku jiné poloze, tak právě takovéhle krásné drum and bassové záležitosti jako Kalibr, taky tohle je na konci loňského roku vyšlé album They Want You, které vyšlo na jeho vlastní značce Signature. My jsme si z něj hráli skladbu Low Hanging. Předtím jsme se vrátili ke starší synkrově desce k albu Acceptance z roku 2013, ze které jsme si hráli skladbu Disappear. No a ještě předtím to byla opět novinka, a to od Bác, novinka s názvem Rekr. Teď se podíváme, co je nového ve Velké sedmě.
1: Velká sedma. Novinky Velké sedmy pro tento týden. S první novinkou je tu dneska Josefina Dusk, jmenuje se Bones. Druhá novinka, Aida the Young a její Dragon Head.

0: vídeňská elektronická dvojka H.V.O.B. His Voice. Deska Roko z roku 2019. A z ní si hrajeme skladbu Bloom. Zatímco ten předcházející kousek byla opět novinka. CD Non-Stop.
1: Za experimentálním elektronickým projektem Otaker se skrývá od počátku 90. let britské producentské duo Rob Brown a Sean Booth. Jejich třetí album Tri Repeta je z roku 95 ze značky Warp. Uslyšíte v souvislosti s jejich vystoupením na festivalu Lunchmeet. A to dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: CD Nonstop.
1: Tak ještě jeden pokus. Novinka byla od dánského hudebníka jménem Rune Reilly Kelš, který používá jenom své příjmení Kelš. Teď jeho vyšle Speicher 140 EP vyšlo na labelu Compact. A my jsme si hráli skladbu Verschwinden. Posloucháte Radio 1.

9 hodin, 55 minut, posloucháte Rádio 1, bylo tady přání na desku Everything But The Girl, Walking, Wounded.

bonusový track Walking Wounded v Omnitrio remixu. Za chviličku už si dáme taky nějakou domácí záležitost, dáme si novinku od The Yellow Sisters.

0: Reklama Rádia 1.
1: Klik a ještě klik. Dostanu tě. 300, 400. Tu máš.
2: To zas paříš ty svý onlineovky, Bohumile.
1: Nejsem malej. Tu máš, to jsou nervy.
2: A co teda jako blbneš?
1: Ale Arthouse Hejtmánek to zase valí online. Vykupujou pořád a právě teď probíhá online aukce, ve který můžu přihazovat od 14. září.
3: Online aukce výtvarného umění, staržitností a sběratelských předmětů. 24. září od 17 hodin. Arthouse Hejtmánek.cz.
4: Bílé tílko, zamažená elektronika, tanec. Do Prahy se vrací Trust. Zatančíme si v elektrizujícím obědí. V Roxy už 15. září. Lístky na force.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
7: Potkáváš je na ulicích a překvapí tě, jaká spousta jich je?
8: To se stává, Amando. Tady jsme na venkově, uprostřed polí. Každou chvíli někdo odpadne. I když se zachrání, stejně je potom divný.
7: Samantha Šveblin, Mimo dosah. Divadlo Meet Factory.
9: Z Planeo dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
10: Arrested Development naživo v Praze. Jedna z nejzásadnějších kapel zlaté éry hiphopu. Už 17. září v Lucerna Music Baru. Dvě Grammy, legendární hity a pořádná dávka soulu, funku a rapu. Arrested Development. 17. září Lucerna. Lístky na musicbar.cz.
11: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kriký. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kriký. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress. Patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
12: Když nový nábytek, tak ve Skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
13: Reklama na Radio 1.

na pátek 11. září. Svátek mají Denisy, všechno nejlepší a my se podíváme na festivaly, galerie, taky program Rádia 1. Festivaly Kůl v plotě, hudební festival v historickém centru Písku. Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru v Brně. Folková Lipnice, kulturní festival v amfiteátru v Lipnici nad Sázavou. Galerie Pražský hrad, Tereziánské křídlo v jižních zahradách, Czech Nature Photo, nejlepší fotografie přírody. Galerie Středočeského kraje, výstava Milana Zeisse, upravit, resetovat, zobrazit více. Národní galerie Praha, Veletržní palác, NGP, 230 let. Docs Radka Bodevič, Faust. Galerie hlavního města Prahy, Colorido, Mansfeldský palác. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, výstava Osudy psané válkou, českoslovenští legionáři Roztok a Žalova. Rock Café Vlado Majen, Kunsthalle Praha Memory of Touch One, sbírka Kunsthalle Praha v dialogu. Moravská galerie v Brně, Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Plejády skla. Meat Factory, galerie Kostka, Julius Reichl, dědictví krve. Osmička Humpolec, Present Perfect, otisky času v současné keramice. EPO 1 v Trutnově, Pavel Holeček, Neokosmos. Veletržní palác, Tusculum a další místa v Praze a Pardubicích, Bienále ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Martin Janíček, zvukové projekty. Zámek Žerotínů ve Valašském Meziříčí, Kája Saudek a Berenika Saudková, live. Kaštán, scéna Unijazzu, Jitka Hilská, Trocha poezie. The Chemistry Gallery, Tomáš Jetela, Tomáš Němec, Václav Misař, Joy de Weaver. Novoměstská radnice, nová generace umění. Chvalský zámek, cesta kolem světa za 80 dní. Karpuchina Gallery, Bystrý Klčo, Margarita Ivy, You Can't Return, You Are Here. European Arts, Sára Konečná, Tereza Štětinová, Zrání. Pragovka Gallery, Stanislava Karbušická a Alexandrina Jordanová, Zachytit nit. Trafo Gallery, Siegfried Herz, Velké poledne. Sektor 9 na Smíchovské náplavce, Laura Delgado, Umbrales. Galerie etc. Art, Jiří Valoch, Somethings. Kampus Hybernská, Vladimír Houdek, Třetí krajina. Na Rádiu 1 v 18 hodin knižní servis, 18.10 Vintage Cool, 19 hodin CD Nonstop, dnes Otekr a deskou 3 Repity. Ve 20 hodin High Fidelity a ve 22 hodin Rem Dance.

0: 10 hodin 19 minut posloucháte Rádio 1 po návratu v čase do začátku 90. z The Cure a skladbou Friday I'm in Love. Nám zní dvě novinky. Ta první byl Eric Luttrell a Moonlight. Šlo teď 1. září na labelu Anjuna Deep. No a tohle byl producent, kterého tady vám taky docela často hrávám. Pochází ze Saint Petersburgu, vlastně jménem Dmitry Kuzmin, říká si Nuage, což se občas může trošku plíst s francouzskou zpěvačkou. A tohle je jeho release, taky teď zářijový Sing Tomorrow EP, a my jsme si z něj hráli Speed Up Sensation.
1: Reklama Rádia 1.
2: Ahoj, tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, raz, dva, tři. Za to, že jsi klikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mě nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černým mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
4: Zažij město jako uličník. Sousedské slavnosti nejen pro všechny uličníky už 19. září ve vašem městě. Více info na zažitmestojinak.cz. Zažít město jinak pořádá spolek Automat a vy.
5: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
6: Už žádný, mami, restartuj to.
7: Už se mi nesekne při penaltě.
8: Už nespadne, když páříme s klukama.
5: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Slyšíš to, co to je?
10: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
9: Tak to je pecka.
10: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
9: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
10: Podmínky akce u obchodníka.
9: Breno. Podlaha dělá domov.
11: Vytáčený internet, filmy na kazetách a vlastní hudební mixtapes. Vítejte v 90. Na výtvarné scéně se tehdy čerstvě objevili Josef Wolf, Jan Mančuška, Jan Šerých a Tomáš Vaněk, kteří založili skupinu Bezhlavý jezdec. Zajímala je psychedelie, komiksy i televize. Výstava Bezhlavý jezdec. Galerie hlavního města Prahy. GHMP.cz.
12: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
13: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia kefír v Bila klubu za 21,90 nebo Hellmann's ketchup 500 ml za 69,90. Bila. To dobré začíná u nás.
14: Porada, deadline, výsledky.
15: A znovu. Kdy jste naposledy investovali do sebe? Profesní studium na Newton University propojuje zkušenosti z praxe s novými znalostmi, inspirací a kontakty. Studujte programy MBA, MSc a LLM a udělejte si čas pro vlastní růst. Newton.University. Teď jste na řadě vy.
16: Reklama na Radio 1.

Posloucháte Rádio 1, 10 hodin 34 minut a zní nám tři novinky v řadě. Tohle je mladý, talentovaný, argentinský, elektronický hudebník Ezequiel Arias a So Many Stars. Předtím Francouz Guillaume a In Orbit. A ještě předtím elektronická hudebnice z norského Osla, Sunniva Lyngard, která se říká Sassy 009. Sassy 009 featuring Blood Orange a skladba Tell Me v Jam City remixu.

0: Návrat do roku 1993 z Fluke, deska Six Wheels on My Wagon a Electric Guitar, no a taky nejvyšší čas už v tuto chvíli si na Rádiu 1 zasoutěžit.
1: Soutěž Rádia 1.
0: Je to tak. Soutěžíme s bezhlavým jezdcem. Galeria hlavního města Prahy se vrací do 90. let. Doby, kdy vytáčený internet byl luxus a hudba se šířila na podomácku udělaných mixech. Tou dobou se česká umělecká scéna učila fungovat ve svobodné společnosti a na AVU v Praze vznikla skupina Bezhlavý jezdec. Josef Bolf, Jan Mančuška, Jan Šerých a Tomáš Vaněk vstupovali na výtvarnou scénu, která byla oproti té dnešní mnohem komornější. No a vy teď můžete vyhrát member kartu s ročním neomezeným vstupem do všech budov Galerie hlavního města Prahy. Do Galerie hlavního města Prahy, já to bych si docela přála, spousta hezkých výstav potenciálně ke zhlédnutí, včetně teď aktuální Bezhlavý jezdec. No a co musíte pro to udělat, abyste tohle vyhráli, případně zavolat na 210-323-919, což je číslo sem do studia, a znát správnou odpověď na otázku, která není tak těžká. Doplňte jméno čtvrtého člena skupiny Bezhlavý jezdec. Je to Josef Bolf, Tomáš Vaněk, Jan Šerých a...

0: tady Rádio 1, tady Alan.
1: Ahoj, Honza.
0: Ahoj, Honzo.
1: Já si myslím, že to je Tomáš Vaněk.
0: Prosím tě, Tomáše Vaňka jsem tam četla, tak to zkusím ještě jednou, jo? Já ti přečtu, já mám Josef Bolf, Tomáš Vaněk, Jan Šerich a... Kdo je ten čtvrtý?
1: Mančuška.
0: Teda. Je to Mančuška, přesně tak. Je vidět, že rozhodně na výstavy chodíš, takže výhra putuje do naprosto správných rukou. Moc ti gratuluju. Zůstaň na telefonu, ať se už mimo éter domluvíme. Díky.

0: Londýnská dvojka Alfie Granger Howell a Nick Harriman, který společně působí zhruba od roku 2011, říkají si Dusky. No a tohle je novinka od nich v podobě singlu Bindweed. Moc pěkná záležitost. Zatímco v čase u soutěže jsme se v čase vrátili z Košín a skladbou Overkill. Za chviličku si taky dáme domácí uprák a ještě další návrat v čase.
1: Reklama Rádia 1. Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Respekt Festival uvádí Snarky Papy. Pětinásobní držitelé Grammy se svou směsí funku, jazzu, R&B, rocku a latinskoamerických rytmů. Snarky Papy, superskupina vzdorující žánrovému zařazení. 14. září Velká Lucerna. Více na rachot.cz.
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Pak přijeďte do AutoESA.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
5: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
4: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
5: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším, Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Už je zase září.
10: Škola volá.
9: A Pražský literární dům pořádá literaturu pod širým nebem.
10: A jo, vždyť je to letos už po sedmý.
9: Přesně tak.
10: A kdy to letos bude?
9: Pondělí, úterý ve středu. 9. září vystoupí Miroslav Laučo, 14. září Anna Bolava, 22. září Marek Šindelka a 30. září Ivana Picháčková.
10: Těšíme se na vás na Portaňce, na Smíchově.
9: Více
10: na literární dům.cz.
9: Vstup volný.
11: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Slyšíš to, co to je?
13: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
12: Tak to je pecka.
13: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
12: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
13: Podmínky akce u obchodníka.
12: Breno. Podlaha dělá domov.
14: Reklama na Radio 1.

dřív to není dost stejný, a pak to není dost jiný. Nejdřív to není dost jasný, a pak to není dost jiný. Hned přijímal si to za svý, a teď to působí cizí. Všechny ty verše básní, všechny ty píčoviny.

rodí se v paprscích světla. Záda vlepený do paraboly nebe. Před tebou dálka, o který si nesnil. Čeká na tvoje činy.

0: Zazněli nám Uprák a Kokpit a Velvet Underground. Here She Comes Now. Asi náš největší návrat dnes v čase, a to do roku 1968.
1: Kulturní léto Rádia 1. 17. a poslední týden soutěžního speciálu Kulturní léto končí s festivalem Lunch Meet. Otekr v amfiteátru Veletržního paláce. Tímhle vrcholí 17. ročník Lunch Meet festivalu, který od čtvrtka 24. do neděle 27. září promění Prahu v centrum nezávislé elektronické hudby a nových médií. Funkcionalistický kolos Národní galerie se veřejnosti otevírá exkluzivně u této příležitosti a spolu s klubem Ankali nabídne přes 30 projektů a 5 světových premiér. Vystoupí také Kamaru and Nick Frustand, Zora Jones, Umru, Jovning Portal, Bapary, Miriama Kardošová, Isama Zink a DJ Gap, Natalie Pleváková a spousta dalších. Poslední lístky na Lunch Meet Festival CZ. V kulturní tašce kromě dvou vstupů na Lunch Meet najdete podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Audioknihu Peter Heller, Psí hvězdy, Vzhlížet ke hvězdám. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Voucher v hodnotě 500 korun na nákup oblečení, šperků a doplňků od českých designérů v obchodě Biorigo. Majzlova 5 a na beorigo.cz. Cykločapka od cykloshopu Atom Bike. Kolo, bike, batoh, helma, tretra. Vše na atombike.cz nebo v kamenné prodejně v Praze Evropská 34. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za váguse. Leshoubeles.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlínky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Dozněla nám další novinka, a to Dozem a I Got You. Na začátku nám zněl skotský producent Hudson Mohawk. Hráli jsme si z jeho druhé studiovky Lantern, která vyšla v letě roku 2015 a zahostovali si tam různí zajímaví hosté, jako třeba Anony nebo taky Irfane ve skladbě Very First Breath, kterou jsme si hráli. Potom to byly Orbital a One Perfect Sunrise, návrat někam do začátku tohodle tisíciletí. No a před námi je další novinka, další teď zářijový release. Bude to Maceo Plex a kousek s názvem Flute Jam.

Jenom ještě doplním, že Erika Estornella, a.k.a. Maceo Plex, se asi moc představovat nemusím. Ten je na scéně už od první poloviny 90. let a Dozen patří k o něco mladší generaci. Je to Mark Ramirez, Španěl, a žije v Žironě, v Katalánsku. A zajímavé je, že Maceo Plex taky vlastně aktuálně žije ve Španělsku, a to v Barceloně.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším, Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
8: Tak abyste ho nepromeškali.
7: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
8: Garanci kvality i výhodného financování.
7: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Zdar, tak co včera?
12: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
11: A přes co máš televizi?
12: No normálně, přes anténu.
11: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
12: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
11: Jednoduše jdi na webovou stránku sledováníTV.cz, zaregistruješ se a sleduješ. SledováníTV.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
13: Wow! Před 70 lety se v Ďáblicích poprvé otevřela cesta ke hvězdám.
14: Od té doby se tady pod hvězdnou oblohou vystřídaly generace zvědavých očí.
13: A teď je čas to 70. výročí společně oslavit.
14: Hlavní město Praha a hvězdárna Ďáblice vás zvou na 3 dny plné vesmíru,
13: pozorování
14: a vzdělávacích aktivit v kulisách svítících planet.
13: Mezi planetami jako doma. Rodinný festival u hvězdárny Ďáblice.
14: Od 11. do 13. září.
13: A vstup je zdarma.
14: Více informací na praha.eu.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
18: Reklama na Radio 1.

a hráli jsme si další dvě novinky. Tohle je Max Coopera, LSB a Flex. A předtím Everything But The Girl. Shodou okolností dneska jsme, dá se říct, Everything But The Girl začínali, nebo jsme si je hráli v té první hodině mezi 9. a 10. A prakticky s nimi i skončíme. Krásná věc, která vyšla na přelomu srpna a září na labelu Hospital, Everything But The Girl a Run A Red Light v remixu od Logistics. A stihneme vlastně ještě docela dost těch novinek do konce hodiny. Před námi jsou teď Fuckers a MGMT a Bonbon v Andrew van Wingarden remixu. Pak si dáme domácího Fulcruma a Bad Blood.

0: Kulturní servis.
1: Je to tak, mě vždycky ta druhá část kulturního servisu připomíná, že to strašně rychle uteklo, ty 3 hodiny skoro. A bude čas se s vámi rozloučit, ale pojďme na kulturní servis. Pátek 11. září, poměrně smutné datum. Připomínáme si letos 25 let. A my se podíváme v téhle části na koncerty a tančírny, filmy, divadla a program Rádia 1. Koncerty a tančírny u Bukanýra, 23 hodin DJs Ondrejka, Identik a Zisu. Jazz Dog v 19 hodin Nika a ve 22 hodin Juvana Jenkins and her All-Star Mojo Band. Čítárna Unijazz ve 20 hodin Samozběr, Kruh 19 a Byt. Cargo Gallery a ve 20 hodin The Linkin Park Experience a Wirefall. Sektor 9 na Smíchovské náplavce ve 20 hodin Jungle and Old School, DNB Večírek, DJ Maté, Kaštan Scéna Unijazzu v 19 hodin Haze in the Afternoon, Hi-Hat, Slam, Rock Café ve 20 hodin MC Kenny, Bike Jesus, No Sleep Club, Groove Bar v 21.30, Playmont a Diom. Filmy Edison Film Hub v 18.30, Tony, Kinopilotů v 18.40, Čika Čeká a v 21.15, Chungking Express. Kino 35 v 17.15, Nedostažitelná láska, ve 20 hodin Guru. Kino Dlabačov 18 hodin Tony a ve 20 hodin Hope. Letní kino u Keplera ve 20 hodin Tichá přítelkyně. Letní kino Čistírna v Bubenči ve 20.30 Padlí andělé. Kino Aero v 17.45 Poklad na Sierra Madre a Až na krev. Divadla Palác Akropolis 19.30 Laterna Magica Perpetuum Havel. Divadlo v Dlouhé v 19 hodin Ona je živá. Švandovo divadlo v 19 hodin Na první pohled. Divadlo pod Palmovkou v 19.30, Starý bílý muž. Azyl 78 v 19 hodin Má vlast. Jatka 78 v 19.30, Scén Art. Na Rádiu 1 v 18 hodin Knižní servis, 18.10 Vintage Cool, 19 hodin CD Nonstop, Dnes Otekr a 3 Repeaty, ve 20 hodin High Fidelity, ve 22 hodin Ram Dance.

Vlastně poslední tři novinky, počerstvé kousky na závěr, stejně jako předcházející záležitost. To producent, který se říká V-Lab, producent ze západního Londýna, a my jsme si od něj hráli skladbu Take Me Higher, V-Lab featuring Tiava, teď tedy dozněla Rosie a Becoming. A do třetice, třetí novinkou je Resident a Roman Garcia a Ghost in Paris. No a poslední skladba, která by se tam do konce hodinky ještě mohla vejít, je Jamie XX a Erika Badu a FU. Celý tracklist samozřejmě už je teď na webu Rádia 1. Moc díky za vzkazy, díky za poslech. Přeju vám krásný víkend a moc, moc vás zvu zítra s mými milými rádiovými kolegy Martinem, a.k.a. Gadjo.cz a Douglasem a Ránesem. Budeme od odpoledne až do večera, kdy začne večerní program Vevnitř, hrát venku před Bike Jesusem od 16 do 22 hodin. Počasí by mělo vyjít, tak přijďte zažít Bike Jesus jinak. Moc se na vás těšíme. Mějte se dobře, loučí se Ellen, ahoj.

0: Tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, heslo, raz, dva, tři. Za to, že sklikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mě nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černým mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3, 72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
4: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
5: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
6: Knihy, design a umění na Artbook Fair 2026. Nezávislí tvůrci, komiksy, časopisy i velká nakladatelství. Školy a galerie z celého světa. Doprovodné workshopy a diskuze pod vedením Martina Hůly alias Bonuse. A taky DJs, knižní swap a program pro děti. 19. a 20. září na zámku Troja. Pořádá Galerie hlavního města Prahy. KHMP.cz.
7: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
9: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
10: Reklama na Radio 1.
11: Ah.

I should have been here with no new turntables and shit.

Krásný poledne všem posluchačům Rádia 1. Po měsíci se vám hlásí Mike H., váš průvodce následujícíma třema hodinama tady na vlnách Rádia 1. Dneska jsem si připravil hlavně výběr několika více či méně známých umělců, který letos vystoupí na Lunchmeat Festivalu. Ten se koná už za necelý dva týdny v Praze, v klubu Ankali, v Planetáriu a taky hlavně ve Veltržním paláci v prostoru Studia Hrdinů. Já tady mám dneska výběr hnedka asi od 6 nebo 7 umělců, který tam letos vystoupí. Jeden z nich už nám zahrál dneska na začátek mojí směny. Byl to Kamaru a skladba With Trees Where We Can See. Potom to byl Freud Dub, no a teď je to projekt Matic a skladba Paramata. Tady Mike H. Rádio 1, jsem tady s vámi následující 3 hodiny a přeji vám krásný poslech.

0: Reklama Rádia 1.
1: Klik a ještě klik. Dostanu tě. 300, 400. Tu máš.
2: To zaspaříš ty svý onlineovky, bohumilé.
1: Nejsem malej. Tu máš, to jsou nervy.
2: A co teda jako blbneš?
1: Ale Arthouse Hejtmánek to zase valí online. Vykupujou pořád a právě teď probíhá online aukce, ve který můžu přihazovat od 14. září.
3: Online aukce výtvarného umění, staržitností a sběratelských předmětů. 24. září od 17 hodin. Arthouse Hejtmánek CZ.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,4 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
6: Doufám, že ti uvidím 3. září ve čtvrtek v Bubenči.
7: A proč?
6: Protože tam bude 16. ročník literatury v parku.
7: A kde to letos bude?
6: Ve Vile Lana. A víš, kdo tam vystoupí?
7: Barbora Bažantová, Barbora Hrýnová,
6: Lina Týde a Daniel Visser. Těšíme se na vás ve čtvrtek 17. září v 16.30 ve Vile Lana.
7: Zastávka Hradčanská.
6: Více?
7: Na literarnidum.cz.
6: Vstup volný.
8: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
9: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
10: Slyšíš to, co to je?
11: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
10: Tak to je pecka.
11: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
10: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
11: Podmínky akce u obchodníka.
10: Breno. Podlaha dělá domov.
12: Arrested Development naživo v Praze. Jedna z nejzásadnějších kapel zlaté éry hiphopu. Už 17. září v Lucerna Music Baru. 2 Grammy, legendární hity a pořádná dávka soulu, funku a rapu. Arrested Development. 17. září, Lucerna. Lístky na musicbar.cz.
13: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
18: Reklama na Radio 1.

Hrál nám projekt Winter a skladba Hollow ve verzi mixtape version. Předtím to byla ještě písnička od Sashi's Mirror, skladba s názvem Nobody. No a teď se na chviličku sklidníme s projektem Some of Its Parts a skladbou The Message. No a po Some of Its Parts to bude taky jazzová věc od Rudolf Abramov a jedna další kytarovka od World Brain.

0: Network.
1: Soutěž Rádia 1.
2: Jak nám naznačila znělka, právě teď nás čeká soutěž s kulturním létem a festivalem Lunchmeet. 17. a poslední týden soutěžního speciálu kulturní léto končí s festivalem Lunchmeet. Otekr v amfiteátru Veletržního paláce. Tímhle vrcholí 17. ročník Lunchmeet festivalu, který se od čtvrtka 24. do neděle 27. září promění Prahu v centrum nezávislé elektronické hudby a nových médií. Funkcionalistický kolos Národní galerie a také klub Ankali nabídnou dohromady přes 30 projektů a 5 světových premiér. Vystoupí Kamaru, Anik Frštand, Zora Jones, Umru, Yawning Portal, Bapary, Meryema Kordošová, Isama Zing a DJ Gap, Natálie Pleváková a spousta dalších. Poslední lístky teď můžete najít na www.lunchmeetfestival.cz. A teď v soutěži s kulturním létem můžete vyhrát právě 2 vstupenky na festival Lunchmeet, voucher v hodnotě 500 korun od Rock Spring, audioknihu od vydavatelství One Hot Book, poukaz na 350 korun od kava.cz, podložku pod myš od Connected, poukaz v hodnotě 500 korun v obchodě Be Origo, cyklčapku od cykloshopu Atombike a také triko od Les Houbeles. Telefonní číslo do studia je 210 323 919 a cenu získá ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí na následující otázku. Otázka zní: na letošním Lunchmeetu nebude chybět zvuková i písničková inovátorka Zora Jones. V jakém městě momentálně sídlí a tvoří hudbu? Možnosti jsou buď Mnichov, Barcelona nebo Reading. Volat můžete teď. Máme tady prvního volajícího. Ahoj, kdo se dovolal?
3: Ahoj, Majku, Kamil. Ahoj, Kamila. Prosím tě, já vím, přesně je to Barcelona.
2: Je to tak? Gratuluju, Kamile, vyhrál si 2 lístky na Lunchmeet a další ceny v rámci balíčku kulturního léta. Gratuluju k víře. Užij si to. Super. A vydrž mi prosím tě na drátě, řekneme si podrobnosti.
3: Určitě, díky.

0: Tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, heslo, raz, dva, tři. Za to, že jsi klikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mě nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černým mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
1: Potkáváš je na ulicích a překvapí tě, jaká spousta jich je?
2: To se stává, Amando. Tady jsme na venkově, uprostřed polí. Každou chvíli někdo odpadne. I když se zachrání, stejně je potom divný.
1: Samantha Schweblin, Mimo dosah. Divadlo Meet Factory.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: A raz, dva, tři, 4,21.
7: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
8: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkytiriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kiriký. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kiriký. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
9: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
10: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
11: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Reklama na Radio 1.

Máme 13 hodin, 1 minutu. Dnes je pátek 11. září. Vyladíte Rádio 1 a s ním teď pravidelnou rubriku Kulturní servis. Tu začínáme s festivaly. Probíhá festival Cool v Plotě. To je hudební festival v historickém centru Písku. Landscape, to je pro změnu multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Brno Art Open je festival umění ve veřejném prostoru v Brně. Proběhne také Folková Lipnice, to je kulturní festival v amfiteátru v Lipnici nad Sázavou. Mám pro vás také velkou nabídku galerií. Začínáme s Pražským hradem. V Terezianském křídle v Děšních zahradách probíhá výstava Czech Nature Photo, nejlepší fotografie přírody. V galerii Středočeského kraje pak najdete výstavu Milana Zeisse, Upravit, resetovat, zobrazit více. V Národní galerii Praha ve Vltržním paláci probíhá výstava NGP 230 let. V DOXu je to pak Radka Bodževič a Faust. V galerii hlavního města Prahy znovu otevřela budovu Colorédo Mansfeldského paláce, kterou teď můžete navštívit také. Ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy pak probíhá výstava Osudy psané válkou. Československí legionáři Roztok a Žalova. V Rock Café je to Vlado Majen. V Kunsthalle pak Memory of Touch One. Sbírka Kunsthalle Praha v dialogu. V Moravské galerii v Brně je výstava Napravená křivda. Příběh sbírky Štefana Hellera. V Umělecké průmyslové muzeu v Praze najdete plejády skla. V Meat Factory v galerii Kostka je pak Julius Reichl a dědictví krve. V Osmička Humpolec je Present Perfect, otisky času v současné keramice. EPO 1 v Trutnově nabízí Pavla Holečka a Neokosmos. Ve Veletržním paláci, v Tuskulum a na dalších místech v Praze a Pardubicích tenhle víkend také naposledy probíhá bienále ve věci umění. V galerii Benedikta Rejta v Lounech je pak Martin Janíček a zvukové projekty. V zámku Žerotinů ve Vlašském Meziříčí jsou Kaja Saudek a Berenika Saudková. Live. V Kaštanu Seně Unijazzu je to pak Jitka Hilská. Trocha poezie. V The Chemistry Gallery jsou Tomáš Jetela, Tomáš Němec, Václav Misař a výstava Žvá de Vivre. Na Novoměstské radnici najdete novou generaci umění. Na Chvalském zámku pak cestu kolem světa za 80 dní. V Karpuchina galerii jsou Bystrik Klčo a Margarita Ivy. You can't return, you are here. V European Arts je to pak Sára Konečná, Terza Štětinová a Zrání. V Prgovka galerii dále najdete Stanislavu Kaurbušickou a Alexandrinu Jordanovou. Zachytit nit. V Trafo galerii je Siegfried Herz a Velké poledne. Sektor 9 na Smíchovské náplavce je Laura Delago a Umbrales. V galerii etc. Art pak Jiří Valoch a Some Things. A nakonec v kampuse Hebernská najdete Vladimíra Houtka a výstavu s názvem Třetí krajina. Co se týče programu, tady na Rádiu 1 do 15 hodin s vámi budu já, Mike H., 15 do 18 pak naváže Jirka Štefl, následně v 18 hodin pořad knižní servis, v 18.10 Vintage Cool TJ Iva, v 19 hodin CD Nonstop dnes s projektem Otekr a album Tri Repetaje, ve 20 hodin pořad High Fidelity a nakonec ve 22 hodin pořad Rem Dance. A my se teď tady na vlnách Rádia 1 můžeme vrátit zpátky k hudbě, za chvíli to budou například projekty Arto, Ed Bones anebo Luke Abbott.

0: Show.
1: Poslouchali jsme projekt Arto a skladba Querida, která vyšla v loni na vydavatelství Music for Dreams. No a teď se na dvě písničky přesuneme do Kamerunu. Objevil jsem kompilaci Music Message One, Pop from Cameroon 1976 to 1979. A protože mám africkou hudbu opravdu hodně rád, máme tady hnedka dvě skladby. Teď je to Olinga Gaston a potom ještě Mekongo President.

0: jedno.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září.

0: Už nespadne, když páříme s klukama.
1: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Slyšíš to, co to je?
3: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
2: Tak to je pecka.
3: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
2: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
3: Podmínky akce u obchodníka.
2: Breno. Podlaha dělá domov.
4: Usnula?
5: Asi jo.
4: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
5: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
4: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
6: Kdo na to jde od ESA, koupí auto od ESA.
7: KFC ti zase nabízí víc.
8: MacBooky Neo.
7: iPhone 17.
8: Laserové projektory.
7: Sluchátka Apple Beats.
8: A stovky dalších cen.
7: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
8: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
7: Podmínky na vyhrajskfc.cz. Skonto nábytek.
9: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro babičiny nudle vaječné přikoupit 3 kusů 18,30 za kus. Nebo Lindor pralinky v Bila klubu za 129,90. Byla. To dobré začíná u nás.
11: Zkušenosti vás dostali tam, kde jste. Co vás dostane dál? Nové know-how, inspirativní lidé a pohled za hranice vaší každodenní praxe. Vyberte si profesní studium MBA, MSc nebo LLM na Newton University. Vzdělání, které pracuje pro vás. Více na newton.university.
12: Reklama na Radio 1.

Teď nám hrají Mammal Hands z jejich posledního alba Circadia, skladba Elias Abandon. Já bych se ale ještě vrátil k předchozím dvěma skladbám. Před chvílí nám dohrál Ben Vince, tenhle klarinetista zahrál skladbu Longville. No a předtím to bylo producentstvo s názvem Bapari. Ti se představí letos taky na festivalu Lunch Meet, který tady dneska lehce skrz některé skladby přibližuji vám posluchačům. Konkrétně to byly Bapari a Evermore.

0: Ahoj, tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, raz, dva, tři. Za to, že jsi klikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mě nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černým mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
2: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
3: kultovní román George Orwella
2: 1984.
3: Mluvili jsme spolu dnes?
2: Nikdy jsme spolu nemluvili. Ale rozumím ti, jsem na tvojí straně. Jednou se jistě shledáme. Shledáme se tam, kde není tma.
3: 1984
2: ve Švandově divadle.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
5: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Slyšíš to, co to je?
7: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
6: Tak to je pecka.
7: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
6: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
7: Podmínky akce u obchodníka.
8: Breno. Podlaha dělá domov.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Do Brna, do Prahy.
12: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
13: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a pilsner Urquell půl litru ve skle za 25,90. Platí do 15. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
14: Reklama na Radio 1.

0: Máme 14 hodin, 2 minuty, vyladíte Rádio 1, tady je Mike Age a právě teď vítám ve studiu Lenku Dombrovskou, která přišla představit festival Next Wave, který se koná už vlastně za týden a začíná na různých místech v Praze. Dobrý den, Lenko, vítám vás na Rádiu 1.
1: Dobrý den.
0: Díky, že jste dorazila představit festival Next Wave. A mě by zajímalo na začátek, na jaké formy umění se vlastně festival Next Wave zaměřuje?
1: Na různé formy, ale zaměřuje se taky na různé obory a žánry, takže vlastně je to divadelní festival, ale má různé odnože do hudby, třeba do tance, do literatury, výtvarné.
0: Vy máte letos téma, nebo respektive podtitulek, který se nazývá Experiment žije. Mě by zajímalo, jak se to do těchto forem umění projevuje.
1: No, projevuje se to asi experimentálně. Ne, je to jako samozřejmě nějaká touha hledat. Hledat nová témata nebo vyjadřovat se k těm aktuálním tématům a hledat nové podoby, vlastně umění, nové formy. Když zůstaneme u toho divadla, tak je to třeba performativní procházka. Vlastně diváci nejsou zavřený někde v budově a nekoukají na to. Potom to, co lidé neslyší úplně rádi, tak je to jistá forma třeba interaktivity, že se stáváte nějakým spolutvůrcem toho příběhu, ale myslím si, že letos tam není nic nebezpečného. Jsou to většinou příjemné věci. Máme DAFA teatr, přiveze nebo představí takové představení, malinkou performance, vizuální velmi pro jednoho diváka. Je to taková pětiminutovka, kterou můžete strávit s performerkou a to je vlastně velmi intimní, ale není to nebezpečné. Mělo by to být opravdu příjemné až rituální.
0: Měli jste v programu někdy něco, co byste nazvala nebezpečným?
1: No určitě. Určitě, hodněkrát. Ale letos myslím si, že to je bezpečný. Aha. Fakt.
0: Fyzicky bezpečný to, ale předpokládám, bylo vždycky.
1: No, občas divák byl třeba... Řekněme, nechan pár minut na pospas, musel si poradit, ale ne, jako nebylo to nebezpečné, určitě nešlo o život, ale možná o pohodlí.
0: Jasně, to bezpečí myslíte hlavně tím pohodlím nebo nějakou bezpečnou zónou.
1: Myslím o bezpečnost, nešlo jo. Vám o život, tak
0: řekla. Rozumím. Vy zároveň vlastně v tom letošním programu sledujete nějaké dvě linky různé. Chtěla byste nám je trošku přiblížit?
1: No, trošku nevím, jestli zvládnu, pokusím se. Jedna taková hodně důležitá a vlastně se pojí i k tomu motu Experiment, že je nějaké postavení současných alternativních nebo progresivních umělců, které je dle našeho názoru čím dál složitější, čím dál méně jsou podporovaný třeba i v nějakém grantovém systému nebo státem, je to opravdu čím dál těžší tvořit jakoby, na nezávislé scéně. A tak to je takové jedno velké téma, ale není to samozřejmě jenom o těch financích, ale o nějaké svobodě tvorby, jestli máme tady slovenská divadla dvě, která budou o tom vlastně vyprávět, jak opravdu na Slovensku už přestává být, řekněme, i demokracie. A ta svobodná tvorba není možná, protože některá témata nejsou třeba podle ministryně kultury Šimkovičové vhodná prezentovat, ať už je to třeba queer tematika nebo politické samozřejmě otázky. Takže tohle je hodně důležitý, to je taková ta první skupina a ta druhá je taková, řekla bych pro Nextku, už klasická, je to opravdu, teď použiju slovo angažované umění, ale nelekněte se toho, je to opravdu ta touha umělkyně a umělců se vyjadřovat k současnému světu, je to migrace, je to vlastně ekologie a tak dále.
0: Super, vypadá to, že vlastně váš festival se hodně zaměřuje na současný témata a možná je nějakým způsobem aktivistický, dalo by se to tak říct?
1: Já se bojím říkat slova angažované a aktivistické, ale je to tak.
0: Vy jste mluvila o situaci v kultuře na Slovensku a mě by v kontextu toho zajímalo, jestli jste pozvali třeba nějaký slovenský soubory letos.
1: Aha, jsou to dva. Jedno je vlastně to představení, je to první den festivalu hned toho 18. ve Venuši ve Švehlovce. Jmenuje se Požadujme nemožné a tam se spojilo vlastně divadlo, které se jmenuje Divadlo Petra Mankoveckého se studentstvem Vysoké školy muzických umění a vytvořili, nebo na začátku chtěli vytvořit generační výpověď a vlastně postupem času ty divadelníci profi z toho divadla jsou o 10-15 let jenom starší a zjistili, že vlastně ty jejich témata jsou úplně stejný jako právě těchto začínajících, řekněme, nebo těch čerstvě vstupujících do toho profesního života. Takže jako je to generační výpověď, ale která vlastně je spíše výpověď umělců a umělkyň. A to musím říct, že vlastně toto představení potom budeme hrát v Brně ještě v říjnu a budou to derniéry. Oni vlastně na Slovensku si to právě kvůli té finanční situaci a nepodpoře už nezahrají. A to druhé divadlo je, bude v Libenské synagoze v závěru festivalu, předposlední den a jmenuje se Nádherná zahrada po ní zůstala a věnuje se Sidonii nádherné a vlastně taky tomu je to klasičtější, je to by jakoby tou formou není tak jako nabušené jako to studentstvo, ale pojednává o tom, jak vlastně Sidonie nádherná něco se snažila vybudovat, pak i to bylo sebráno, řekněme, zjednodušeně a je to takový pocit zmaru možná trošku.
0: Vy jste zmínila Libeňskou synagogu a mě by zajímalo, v jakých dalších prostorách váš letošní festival probíhá, jestli tam je nějaká zajímavost.
1: No určitě, my se snažíme hrát i hodně venku, je to právě třeba ta performativní procházka Pražské ptactvo a to se odehrává kolem metra Vltavská, přímo fakt opravdu v exteriéru a před Veletržním palácem bude jedno představení, Alfred ve dvoře, Venuše, to jsou vlastně alternativní scény, ale poměrně klasická divadla. Potom máme vlastně ještě jednu zajímavost a to je náš oblíbený Petr Nikl s Ondřejem Smejkalem budou mít představení na dvorku kavárny Malostranský kafe a hrnky.
0: Mě by je zajímala ještě ta procházka s ptactvem na Vltavský. Řekla byste mi k tomu něco trošku víc?
1: No, ráda bych, ale je to premiéra. Takže teďkom samozřejmě ještě vzniká, nějak přípravě vrcholí, ale opravdu diváci budou, bude to procházka, takže diváci budou procházet se kolem té Vltavské, budou mít sluchátka a vlastně uslyší zvukovou stopu a sami si o tom jsem právě mluvila, budou částečně spolu vytvářet ten příběh, protože tam vlastně sice slyšíte něco předem daného, ale záleží samozřejmě na vašem pohledu a na vašem pohodlí, na vašem prožívání, záleží taky na počasí třeba.
0: Na tenhle druh akci je potřeba dělat si rezervaci nebo zakupovat vstupenky někde?
1: Tak, když si zakoupíte vstupenku, jak budeme rádi, máme teda představení i zdarma, to představení pro jednoho diváka, tam stačí ta rezervace a ostatní jsou normálně v předprodeji na Go Auto.
0: Já jsem zaregistroval, že taky některýma představení a cílíte i na menší děti. Chtěla byste nám říct, který z těch představení to třeba je?
1: Myslím si, že zrovna ten Petr Nikl je velmi samozřejmě hudebně a vizuálně nápaditej, ale je to teda v neděli v 8 večer, tak to nevím, jak velký děti můžou ještě ven, ale předtím v tu neděli bude ve Skautském institutu představení, který se jmenuje Světlo pro dva a to je pro děti od 9 let a také teda vizuálně bohatý, bude se tam pracovat s melotary a s hudbou a to je teda trošku těžší téma, ale myslím si, že velmi vstřícně podaný nebo je to zrežírovaný tak, aby opravdu ty 9leté děti mohly pobrat témata migrace nebo války.
0: Rozumím. Mě by ještě zajímalo, jestli chystáte nějaký doprovodný program taky, kromě představení a performancí.
1: Určitě, tak my máme vlastně takový pocty. My nechceme říkat ceny, proto jsem teď chviličku váhala. Jsou to pocty alternativním umělcům, starým i mladým. Máme 6 kategorií a to bude ve Venuši druhý den festivalu. Potom bude koncert Tomáše Vtípila a spol Urbent. To je, myslím si, velmi, velmi úžasný tvůrce a skvělá hudba. Máme kulatý stůl a máme vernisáž výstavy a ta výstava i ten kulatý stůl se vlastně budou věnovat svobodě tvorby. Zatím teda to Slovensko zkusíme nastínit po těch představeních v debatách s těmi umělci, ale ten kulatý stůl tam budou vlastně 3 ženy Češky a budou z různých oblastí vlastně toho kulturního života o tom debatovat, jestli cítí třeba nějaké tlaky a co vlastně ještě v tom veřejném prostoru můžou říct, anebo se sami už korigují.
0: To je opravdu hodně aktuální téma. Moc vám děkuju za tohle shrnutí. Myslím, že nejvíc informací posluchači můžou najít na webu nextwave.cz, kde určitě najdou informace o programu i o vstupenkách. Já vám přeju, aby se vám festival vydařil.
1: Já moc děkuju.
0: A někdy brzy naslyšenou, Lenko.
1: Děkuju.
0: Děkuju Lence Dombrovské, která představila festival Next Wave.

0: Reklama Rádia 1.
1: Klik a ještě klik. Dostanu tě. 300, 400. Tu máš.
2: To zaspaříš ty svý onlineovky, bohumilé.
1: Nejsem malej. Tu máš, to jsou nervy.
2: A co teda jako blbneš?
1: Ale Arthaus Hejtmánek to zase valí online. Vykupujou pořád a právě teď probíhá online aukce, ve který můžu přihazovat od 14. září.
3: Online aukce výtvarného umění, starožitností a sběratelských předmětů. 24. září od 17 hodin. Arthaus Hejtmánek CZ.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: V Tetě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
7: Bílé dílko, zamlžená elektronika, tanec. Do Prahy se vrací Trust. Zatančíme si v elektrizujícím obětí. V Roxy už 15. září. Lístky na force.cz.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
9: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
10: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
11: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
12: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní doktor Edgar Pizza Restaurante za 49,90 a Gianna slunečnicový olej litr za 29,90. Platí do 15. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
13: Svoboda. Odpovědnost.
14: Naděje. Některá slova nestárnou.
13: 21. září si Praha na Mariánském náměstí připomene nedožité 90. narozeniny Václava Havla.
14: Celý den vás čekají diskuze,
13: slavnostní čtení,
14: odhalení Havlovy lavičky,
13: vystoupení hudebních hostů,
14: budovu nové radnice večer rozzáří světelná instalace
13: a vrcholem programu bude koncert Anety Langerové s kapelou.
14: Zažijte připomínku Havlova odkazu na Mariánském náměstí.
13: Vstupné je zdarma.
14: Více na praha.eu.
15: Reklama na Radio 1.

Tohle byl Aphex Twin a jeho skladba T69 Claps. No a na rozbitý vlně ještě chvilku zůstaneme tady společně s Rockers Hi-Fi. Skladba Sexy Selector, konkrétně ve verzi Big Ass Jungle Version.

Tohle byly Yukino Inamine a Akio Nagase, jejich loňská skladba Ashimiji Bushi, skvělej mix japonského folku a elektronické hudby. No, moje směna se taky dneska nachýlila ke konci a já se s váma dneska rozloučím skladbou Edge of the Map od britských elektronicko-jazzových Ziggurat. A my se můžeme slyšet hnedka zítra večer tady na vlnách Rádia 1 od 8 do 10 v rámci pořadu Cluster, tak se budu těšit na slyšenou. A za chvíli se na vás už těší Jirka Štefl. Mějte hezký zbytek pátku, hezký víkend a mějte se prostě fajn. Loučí se Mike H. Čau.

0: Reklama Rádia 1.
1: Ahoj, tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, raz, dva, tři. Za to, že jsi klikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mě nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černým mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Je naděje stav mysli nebo světa? Kde ji hledat v dnešní nejisté době? A jak souvisí naděje s odolností? Přijďte hledat odpovědi na FALL, festival umění, literatury a vzdělávání. Od 1. do 4. října v Centru současného umění DOX. DOXFALL.cz.
5: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
6: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším, Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Slyšíš to, co to je?
10: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
9: Tak to je pecka.
10: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
9: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
10: Podmínky akce u obchodníka.
9: Breno. Podlaha dělá domov.
11: Vytáčený internet, filmy na kazetách a vlastní hudební mixtapes. Vítejte v 90. Na výtvarné scéně se tehdy čerstvě objevili Josef Wolf, Jan Mančuška, Jan Šerých a Tomáš Vaněk, kteří založili skupinu Bezhlavý jezdec. Zajímala je psychedelie, komiksy i televize. Výstava Bezhlavý jezdec. Galerie hlavního města Prahy. GHMP.cz.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
13: Reklama na Radio 1.

Co nejpříjemnější poslech Rádia 1 vám přeji. Moje jméno je Jiří Štefl. Následující 3 hodiny vás budu na této frekvenci provázet svým hudebním výběrem. Tak ať se vám krásně poslouchá Rádio 1. Ať jste, kde jste.

Doznívá Bonobo a jeho spolupráce s Nicole Miglis dostal název Talk to Me, úplně na úvod Block Party versus the Streets, Banquet a tady už něco z československé scény, Niva a Fulcrum.

Eva s Fulcramem v písni Háj. A když už háj, tak zazpomínám. The Cure. A co jiného než háj?

0: jedno.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
3: Pokud svou dovolenou záměrně plánujete na méně rušné období, věřte, že s naší nabídkou last minute si léto krásně prodloužíte. Není nad to se ještě prohřát na sluníčku a zaplavat si v příjemně teplém moři, když doma už se o slovo hlásí podzim. Jestli stále hledáte inspiraci, jen napovím, že letních destinací postupně ubývá a proto s nákupem neotálejte. A kam se vydat? Bulharsko, Albánie, Itálie nebo Španělsko ještě nabízejí volná místa na zářijové odlety. Ani ostatní destinace ale nebudou čekat dlouho, takže neváhejte. V záložce Last Minute Léto najdete návod, jak se léto ještě o pár dní prodloužit. A navíc za skvělou cenu. Odletět můžete klidně už zítra z Prahy, Brna, Ostravy nebo Pardubic.
2: Blue! Last Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
4: Potkáváš je na ulicích a překvapí tě, jaká spousta jich je?
5: To se stává, Amando. Tady jsme na venkově, uprostřed polí. Každou chvíli někdo odpadne. I když se zachrání, stejně je potom divný.
6: Samantha Šveblin, Mimo dosah. Divadlo Meet Factory.
7: Někdy je big prostě big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
8: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pilsner Urquell půl litru ve skle za 25,90. Platí do 15. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
9: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
10: Náš výkup je teď totální hardcore.
11: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Slyšíš to, co to je?
13: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
12: Tak to je pecka.
13: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
12: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
13: Podmínky akce u obchodníka.
12: Breno. Podlaha dělá domov.
14: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
15: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
16: Reklama na Radio 1.
17: Jednou, až všichni odmaturujeme.
18: Točím dokument.
17: Půjdeme na vejšku, budou z nás doktoři a právníci.
19: Běž si pro vrus, lehneme ještě, dáme závod k trati a k
17: Žbytovu. Jaký myslíš, že to bude?

0: skutečně vypadáš jako člověk.
1: Ty myslíš, že kluci půjdou v hadrech jako já, jo?
0: Buď trouba, ty musíš víc než všichni ostatní. Máte přece slavnost, ne?

Ale pokoj 25, jejich 19. Nyní už ukázka z bestovky od Left Field. Z desky A Final Hit Best of rok 2005. A na ní pochopitelně nechyběla Fat Planet Left Field.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: 17. a poslední týden soutěžního speciálu Kulturní léto končí s festivalem Lunch Meet. Otekr v amfiteátru Veletržního paláce. Tímhle vrcholí 17. ročník Lunch Meet festivalu, který od čtvrtka 24. do neděle 27. září promění Prahu v centrum nezávislé elektronické hudby a nových médií. Funkcionalistický kolos Národní galerie se veřejnosti otevírá exkluzivně u této příležitosti a spolu s klubem Ankali nabídne přes 30 projektů a 5 světových premiér. Vystoupí také Kamaru and Nick Frustand, Zora Jones, Umru, Jovning Portal, Bapary, Miriama Kardošová, Isama Zink a DJ Gap, Natalie Pleváková a spousta dalších. Poslední lístky na Lunch Meet Festival CZ. V kulturní tašce kromě dvou vstupů na Lunch Meet najdete podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Audioknihu Peter Heller, Psí hvězdy, Vzhlížet ke hvězdám. Vydavatelství One Hot Book, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Voucher v hodnotě 500 korun na nákup oblečení, šperků a doplňků od českých designérů v obchodě Biorigo. Majzlova 5 a na beorigo.cz. Cykločapka od cykloshopu Atom Bike. Kolo, bike, batoh, helma, tretra. Vše na atombike.cz nebo v kamenné prodejně v Praze Evropská 34. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za váguse. Leshoubeles.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlínky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Posloucháte Rádio 1 a posloucháte Warhouse, kteří sem přijedou příští rok, 17.3. navštíví Archu Plus. Warhouse a jejich Zero One Code.

0: Soutěž Rádia 1.
1: Na Rádiu 1 před chvilkou dozněla skladba od K-Loan s názvem Love Me A Little More a teď už příležitost zasoutěžit si konkrétně o dva vstupy na koncert Trust the Roxy na 15.9. Důvěra a smyslnost sobotní noci a po nich horečka. Do Prahy přijede kanadský hudebník Trust. Trust to je Robert Alfons, producent, zpěvák, umělec. Trust to jsou songy jednou zamlženě vábivé, jindy přímočaře taneční. V Los Angeles usazený hudebník se pohybuje mezi smyslností a upřímností. Jeho pojetí elektroniky je objevné i přístupné. V Praze se Trust představí už 15. září, vystoupí v klubu Roxy. Telefonní číslo sem do studia, na které můžete volat, je 210 329 919 a cenu získá ten nebo ta. Která se jako první dovolá se správnou odpovědí. A otázka na dnešní den, za její správnou odpověď získáte dva vstupy na koncert Trust na 15.9. do Roxy. Zní: Robert Alfons je dnes usazený v Los Angeles, ale Trust původně vznikly v jiném severoamerickém městě, konkrétně tedy kanadském městě. A mě zajímá, ve kterém. Rovnou vám napovím, že buď tím městem bylo Toronto, případně Vancouver a nebo Montreal. Telefon aktivuji a držím palce.

0: A první volající je už zde a já říkám hola hola, Rádio 1, slyšíme se? Halo, halo? Tuto chvíli neslyším nic, tak zjistím, v čem to je. Tak ještě jednou to zkusím. Hola, hola, Rádio 1, slyšíme se? A zkusím znovu. Rádio 1, slyšíme se? Zdravím. Halo, halo.
1: Je tady Pavel, já ti slyším. Já zkouším, já nevím, ale zkusím ten Montreal.
0: A není to Montreal, tak příště. Jú?
1: Tak jo.
0: Měj se moc hezky.
1: Pro ostatní. Taky, jo,
0: dobrá, ahoj. Soutěžíme o dva vstupy na koncert Trust a já znovu říkám hola hola, Rádio 1, slyšíme se?
2: Ahoj, tady Kristýna.
0: Ahoj Kristýno. Buď je to Toronto, nebo je to Vancouver, nebo je to Montreal?
2: Já si myslím, že to je Montreal.
0: A není, prosím tě. Tak příště, jo?
2: Jo, Toronto, počkej, Toronto. Montreal říkal ten klub, že jo?
0: Říkal, no. Takže Toronto.
2: Toronto, prosím tě.
0: Dobře, no, tak je to tvé? Je to Toronto a ty máš tady dva vstupy na koncert.
2: Tak... tak já už jsem taková nějaká unavená.
0: Tak dobrá, tak na Trust doráž 15.9. ještě mi vydrž na telefonu a dohodneme
2: tak
0: se na převzetí, jo? Měj se hezky.
2: Díky moc, díky, ahoj.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Doufám, že ti uvidím 3. září ve čtvrtek v Bubenči.
3: A proč?
2: Protože tam bude 16. ročník literatury v parku.
3: A kde to letos bude?
2: Ve Vile Lana. A víš, kdo tam vystoupí?
3: Barbora Bažantová, Barbora Hrínová,
2: Lina Týde a Daniel Visser. Těšíme se na vás ve čtvrtek 17. září v 16.30 ve Vile Lana.
3: Zastávka Hradčanská.
2: Více?
3: Na literarnidum.cz.
2: Vstup volný.
4: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Slyšíš to, co to je?
8: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
7: Tak to je pecka.
8: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
7: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
8: Podmínky akce u obchodníka.
7: Breno. Podlaha dělá domov.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Zdar, tak co včera?
11: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
10: A přes co máš televizi?
11: No normálně, přes anténu.
10: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
11: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
10: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz, vaše vstupenka do světa zábavy.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
15: Reklama na Radio 1.

Sweats and Clank na Rádiu 1. Doznívá skladba Summer Static. Před chvilkou jsme soutěžili Strust. A v následujících minutách nabídnu nejprve novinku od Interpol, kterým vyšla velká deska This Mirror Weighs a Ton. Vybral jsem píseň Darling Falls, Interpol.

Mr. Patosu M83, jeho Blister Sunrise, novinka, která vyšla přesně před týdnem, předtím na rádiu 1 Never Soul z písní Naked Water, a než nastoupí kulturní servis, tak ještě remixující Scuba, Paris a Black Dahlia, Scuba Remix.

0: Kulturní servis.
1: Kulturní servis na Rádiu 1. Máme pátek 11. září 2026. Všechno nejlepší všem k Denisám, k jejich dnešnímu svátku. Před sebou mám seznam koncertů a tančíren, filmových představení, divadelních představení a pochopitelně i program Rádia 1. Tak vzhůru do toho. Koncerty a tančírny u Bukaníra, tradiční 23. hodina a DJové Ondřejka, Identik a Sizu. V Jazz Doku od 19 hodin Nika, ve 22 hodin pak v Jazz Doku Juana Jenkins and her All-Star Mojo Band. Čítárna Unijazz ve 20 hodin zahrají Samozběr, Kruh 19 a Bit. V Cargo Galerii od 20 hodin zahraje The Linkin Park Experience plus Wirefall. Sektor 9 na Smíchovské náplavce. Od 20 hodin Jungle and Old School Drum and Bass večírek zahraje DJ Maté. Kaštan, scéna Unijazzu. V 19 hodin Haze in the Afternoon, Hi-Hat a Slum. V Rockafe od 20 hodin MC Kenny. Bike Jesus dneska uvádí No Sleep Club. A ještě je tu Groove Bar a od 9:30 večer dvojice Playmont a Deum. Filmová pozvánka zve nejprve do Edison Film Hubu. Od 18.30 je snímek Tony, kinopilotů v 18.40 Čika Čeka a v 21 hodin 15 minut v kině pilotů Chungking Express. Kino 35, v 17.15 Nedosažitelná láska a ve 20 hodin Guru. Kino Dlabačov v 18 hodin Tony a ve 20 hodin Hope. Letní kino u Keplera ve 20 hodin Tichá přítelkyně. Letní kino Čistírna v Bubenči ve 20.30 Padlí andělé. A v kině Aero v 17.45 Poklad na Sierra Madre a Až na krev. Divadelní pozvánky zveme do Paláce Akropolis. V 19.30 začíná Laterna Magica a Perpetuum Havel. Divadlo v Dlouhé v 19 hodin Ona je živá. Švandovo divadlo v 19 hodin Na první pohled. Divadlo pod Palmovkou v 19.30 Starý bílý muž. Azyl 78 v 19 hodin Má vlast a Jatka 78 v 19.30 Start. Na Rádiu 1 v 18 hodin Knižní servis, v 18.10 pořad Vintage Cool, v 19 hodin Sere Nonstop. Dnes pro vás Josef Sedloně vybral Otekr a desku Try Repeat. Ve 20 hodin začíná High Fidelity a ve 22 hodin Ram Dance. Moje jméno Jiří Štefl, budu vám vyhrávat do knižního servisu do 18. hodiny.
2: Divadlo, show za kalby, pořád to samý. Foch, to je těžká práce, huba mě bolí. Alternativní jsme tím, že jsme furt zlitý. Rozpadnem se, budu v kanclu dělat za velký. Vemte to za mě, pátek dělo do palice, to se vypne. Zase byl koncert, i tu hud mi dali, vole, vodku do lednice. Za to nemůžu, vidím, vole, lahavta se přilepí k haxně. Je to jak magnet, jde to mi moment.

tohle nemůžu, pozvemte to za mě. Koupím si kravatu, hrdina 5 hodin nepije. Chci pevnou výplatu, od 8 do 6 everyday. Přeslo, co točí se, dokola baby jako Beyblade. Důchod a víkendy, faktury, bonusy, moje stejné.

práci! Chci normální práci! Chci normální práci! Chci normální práci!

0: Reklama Rádia 1.
1: Klik a ještě klik. Dostanu tě. 300, 400. Tu máš.
2: To zas paříš ty svý onlineovky, bohumilé.
1: Nejsem malej. Tu máš, to jsou nervy.
2: A co teda jako blbneš?
1: Ale Arthouse Hejtmánek to zase valí online. Vykupujou pořád a právě teď probíhá online aukce, ve který můžu přihazovat od 14. září.
3: Online aukce výtvarného umění, starožitností a sběratelských předmětů. 24. září od 17 hodin. Arthouse Hejtmánek CZ.
4: Respekt Festival uvádí Snarky Papy. Pětinásobní držitelé Grammy se svou směsí funku, jazzu, R&B, roku a latinskoamerických rytmů. Snarky Papy, superskupina vzdorující žánrovému zařazení. 14. září Velká Lucerna. Více na racho.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, s bez konkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 000 bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
7: Arrested Development naživo v Praze. Jedna z nejzásadnějších kapel zlaté éry hiphopu. Už 17. září v Lucerna Music Baru. Dvě Grammy, legendární hity a pořádná dávka soulu, funku a rapu. Arrested Development 17. září Lucerna. Lístky na musicbar.cz.
8: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kriký a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kriký. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
9: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní doktor Edgar Pizza Restaurant za 49,90 a Gianna Slunečnicový olej litr za 29,90. Platí do 15. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Knihy, design a umění na Artbook Fair 2026. Nezávislí tvůrci, komiksy, časopisy i velká nakladatelství. Školy a galerie z celého světa. Doprovodné workshopy a diskuze pod vedením Martina Hůly alias Bonuse a taky DJs, knižní swap a program pro děti 19. a 20. září na zámku Troja. Pořádá Galerie hlavního města Prahy, khmp.cz.
11: Reklama na Radio 1.

0: Slečna ze Španělska, říká se BB Tricks. A předtím Team Blush. A teď už přehled novinek na Hitparádě.
1: Hitparáda Rádia 1. Poslechněte si novinky Hitparádě Rádia 1 pro tento týden. Jako první je tady spolupráce neosoulové legendy Erika Badu a producenta The Alchemist. Erika Badu po 11 letech vydala nové album, to se jmenuje Before the World Blows. A s

Jako další novinku tady máme píseň Get Lost od solového projektu brooklynského písničkáře Eddieho Gora, který si říká Daisy.

Hrajeme si taky sympatický latinskoamerický elektronický projekt průkopník žánru Latincore CRDR. Ve spolupráci s dalším projektem Piccolo je tady skladba Pika. V další novince si zajedeme do Vídně za Anou Franceskou, která zvolila své umělecké jméno Beaks, Little Silver. A o závěrečnou nakládačku se postarají dvě legendy, Kanaďan Tiga a Němec Boys Noise, Hot Wife, a to

0: Tři šťastní věrci tentokrát obdrží lístky na mezinárodní hudební festival Jazz Goes to Town. Ten se koná od 6. do 10. října v Hradci Králové. Konkrétně to bude na koncert uskupení Lenka Gálisová Quartet, které proběhne 6. října v Muzeu východních Čech.
1: Hit paráda Rádia 1 s Jiřím Žákem.

Dana Živák, konkrétně desku Live Drugs Again od War on Drugs. Vyšla v roce 2024 a dostala se na ní i tato verze písně Pain. The War on Drugs na Rádiu 1.

čerstvost z konce srpna. YOLO, Give Me a Reason. Něco za značky Get Physical Music.

0: jedna.
1: Ahoj, tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, raz, dva, tři. Za to, že sklikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mě nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černým mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Bílé tílko, zamlžená elektronika, tanec. Do Prahy se vrací Trust. Zatančíme si v elektrizujícím obětí. V Roxy už 15. září. Lístky na force.cz.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
8: Do Brna, do Prahy.
9: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
10: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Reklama na Radio 1.

To je novinka Moonlight, prodloužené verze. Za chvilku nabídnu ukázku z hitparády Velká sedma. Dáme si metastavy a během této hodinky se ještě dozvíte.

0: Inhaluje.
1: Inhaluje.
2: Inhaluje Radio 1.

malinko další z novinek v našem archivu. Zazní Tablon společně s Dezou Sweet Nothings. A ve frontě tež George Fitzgerald s trackem The Ladder.

0: Reklama Rádia 1.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Potkáváš je na ulicích a překvapí tě, jaká spousta jich je?
4: To se stává, Amando. Tady jsme na venkově, uprostřed polí. Každou chvíli někdo odpadne. I když se zachrání, stejně je potom divný.
3: Samantha Šveblin, Mimo dosah. Divadlo Meet Factory.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: Už je zase září.
8: Škola volá.
7: A Pražský literární dům pořádá literaturu pod širým nebem.
8: A jo, vždyť je to letos už po sedmý.
7: Přesně tak.
8: A kdy to letos bude?
7: Pondělí, úterý, ve středu. 9. září vystoupí Miroslav Laučo, 14. září Anna Bolava, 22. září Marek Šindelka a 30. září Ivana Pecháčková.
8: Těšíme se na vás na Prodejnce, na Smíchově.
7: Více
8: na literární dům.cz.
7: Vstup volný.
9: Skonto nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
10: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
11: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
10: Jedu ale jen na čerpačku.
11: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
12: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
13: Reklama na Radio 1.

CD Nonstop. Za experimentálním elektronickým projektem Otaker se skrývá od počátku 90. let britské producentské duo Rob Brown a Sean Booth. Jejich třetí album Tri Repeta je z roku 95 ze značky Warp. Uslyšíte v souvislosti s jejich vystoupením na festivalu Lunch Meet. A to dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

George William Lewis Jr., známý jako Twin Shadow. Jeho píseň Half Asleep. Před chvilkou jste na rádiu 1 poslouchali Birthday in Texas s písní Sugar Blood. Pro nejbližší minuty nabízím nejprve Wombaty a jejich This Car Drives All By Itself. Po nich následuje Maya Jane Coles společně s Rai Rai.

před chvilkou Toki Monster a Reverie. My se dozvíte slíbené novinky na Velké sedmě, tak vám hrají The Ones, Lover, Sister, Mother.

0: Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden.
1: S první novinkou je tu dneska Josefina Dusk. Jmenuje se Bones. Druhá novinka, Aida the Young a její Dragon Head.

Novice z Velké sedmi od Edith Young. Už předposlední track, který jsem pro vás dneska vybral, je to Tricky společně s ním Mitch Sanders. Úplně na závěr, to budou Tops a Falling on My Sword. Moje jméno je Jiří Štefl, těším se zase příští pátek mezi 3. odpoledne, 6. večer. Budu rád, když se naladíte a vyladíte též. Krásný víkend.

0: No.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
3: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
4: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
5: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
9: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
10: Reklama na Radio 1.
11: Knižní servis. Dobrý den, začíná knižní servis. U mikrofonu je Vladimír Srb. Dnešní recenze připravil Jiří G. Růžička ze 14 deníku A2. Představíme si 2 díla, která reflektují a rozvíjejí romány ze 17. a 18. století. Románem Pomalost se uzavírá vydávání francouzsky psaného a zároveň beletristického díla Milana Kundery v českých překladech. Ti, kteří dílo českého, dá se říci klasika, znají, asi vědí, že Pomalost byla vůbec prvním románem, který Kundera napsal v jazyce své nové domoviny, a že při schválení toho, že jeho francouzsky psané knihy může do češtiny převést Anna Kareninová, trval na tom, že české překlady mají vycházet v opačném pořadí. Tedy od jeho posledního románu Slavnost bez významnosti právě k Pomalosti. Těžko říct, co ho k tomuto trochu zvláštnímu kroku vedlo. Možná si novější knihy považoval víc než ty starší. A Pomalost rozhodně nepatří k jeho vrcholným dílům i proto, že jde o hříčku, v níž se opět vyznává ze své lásky k literatuře a jednotlivé postavy románu. Tu fungují především jako šachové figurky. Ostatně původně prý mělo jít o literární esej. Snad poprvé se v Kunderově románu přiznaně objevuje sám Kundera, který se svou manželkou Věrou přijíždějí na jakýsi francouzský zámek, kde se ubytují. Přítomnost na zámku pak autora přivádí k nepříliš známé novele Vivanta Denona Není zítřku, pocházející z 18. století, v níž, snad na stejném zámku, Kdo si označovaný jako rytíř, prožije své erotické dobrodružství s paní T. V komplikované hře má přitom figurovat jen jako falešný milenec této dámy, kterého nastrčí její skutečný milenec, jímž je jakýsi markýz. Do stejného zámku pak autor situuje i entomologický kongres, odehrávající se v současnosti 90. let, na němž prožije a zároveň neprožije své erotické dobrodružství i novinář Vincent. Oba příběhy se pak až nečekaně realisticky prolnou v závěru Kunderovy útlé zhruba 100-stránkové novely. Příběhové linie tu ale hrají spíše podružnou roli. Naději tu totiž autor, jak je jeho zvykem, roubuje své úvahy. Třeba nad až divadelní scénovaností politiků konce 20. století. Nehezky se tu Kundera opře také do československých disidentů, když jeden z vědců na kongresu pochází právě z Československa, v němž nedávno proběhla sametová revoluce a onen vědec patřil právě k disidentům. V příběhu jde ale o směšnou postavičku člověka, který se disidentem stal jen proto, že nenašel dost odvahy na to, aby po roce 68 odmítl své revolučně naladěné kolegy, kteří si za místo svých schůzek vybrali právě jeho kancelář. Ale těžko říct, zda tím chtěl Kundera na počátku 90. let, kdy román psal, vyostřit napětí mezi těmi, co zůstali a těmi, co odešli. To, že román nenapsal v rodné češtině, nasvědčuje tomu, že i tohle mělo být součástí komplikované hry jeho tvůrčího života, když sám v 50. letech začínal jako poeta opěvující tehdejší režim. Ona titulní pomalost je přitom v románu spíše drobnějším motivem, který sem postava autora přináší při rychlé jízdě po dálnici při své cestě na zámek. Autor ho pak skrze své další postavy rozvíjí ve smyslu pomalosti, jako snaze zapamatovat si, a v kontrastu s tím rychlosti, jako snaze zapomenout, již si spojuje s moderní společností. Daleko větší roli tu hraje jiný autorův motiv, a to smích, nebo lépe řečeno výsměch, jímž tu jsou jednotlivé postavy vyprovázeny ze scény dějin. Výsměchem je ostatně celý román, v němž se autor vyžívá ve vulgaritách a potěuchle tak znejišťuje své čtenáře. Celý román ve výsledku působí především jako cvičení, na němž si chtěl Kundera vyzkoušet, jak bude už jako francouzskojazyčný autor vnímán. Ke kvalitě česky psaných románů se mu však snad až na slavnost bez významnosti přiblížit už nikdy nepodařilo. Román Milana Kundery Pomalost přeložila Anna Kareninová a vydalo nakladatelství Atlantis. Posloucháte knižní servis na Rádiu 1. Pikareskní román španělského spisovatele Francisca de Quaveda Život rošťáka u nás není příliš znám, částečně i proto, že u nás vyšel poprvé až na konci 50. let, po druhé pak v roce 1980 a po třetí ještě v roce 2006 jako součást souboru Tři španělské pikareskní romány. Hrdinou pikareskního románu je podvodník, podobně jako v Goldonyho slavné hře Sluha dvou pánů. Za pikareskní román bývá někdy považován i Haškův Švejk. Život rošťáka vyšel původně v roce 1626 a román končí tím, že jeho hrdina Pablos, pronásledován těmi, které podvedl, nastupuje na loď a vydává se do Ameriky. A právě tady začíná komiksové pokračování tohoto románu, které napsal Alan Ayrol a nakreslil Juanjo Guarnido, a to pod názvem Zrádné tropy a dlouhatánským podnázvem, jaké provázely romány až skoro do 20. století. Příběh se skládá ze dvou částí. V té první Pablos vypráví o svých bláznivých dobrodružstvích při hledání bájného Eldoráda. V té druhé pak sledujeme, že celé jeho vyprávění je jen součástí dalšího, dobře promyšleného podvodu, srovnatelného třeba s vyloupením banky, jak ho známe z filmu Dennyho parťáci. jen si na vše vystačí víceméně jen on sám. Autor scénáře navíc jeho podvod dovedl až do absurdního vyvrcholení knihy, kdy Pablos spolu s penězi získává i moc. Skvěle propracovaný scénář, jehož zákruty raději nebudu prozrazovat, doprovází komiks i propracovaná kresba Juancha Guarnida. Pokud vám to jméno něco říká, máte pravdu. Jde o autora spojeného s noárovou sérií ze zvířecího světa, nazvanou podle její ústřední postavy Pantera jménem Black Set. Zrádné tropy tak poprávu vycházejí v edici Velké evropské komiksy, kterou nakladatelství Krev nedávno rozšířilo své ediční plány věnované právě evropskému komiksu. A bylo by skvělé, kdybychom se někdy v budoucnu mohli seznámit s dalšími komiksy od scénáristy Airolese a snad i s něčím novým od Guarnida. To si ale musíme počkat, až něco nového nakreslí, protože tímto vydáním máme jeho tvorbu v češtině kompletně dostupnou. Komiks Zrádné tropy od Alana Airolese a Juancha Guarnida přeložil Richard Podaný a vydalo nakladatelství Krev. Dnešní knižní servis připravil Jiří G. Růžička ze 14 deníku A2. A to je pro tento týden z literatury vše. Od mikrofonu se loučí Vladimír Srb.
0: Jedna ovečka, druhá ovečka, třetí ovečka, čtvrtá ovečka.
12: Knižní servis. Každý pátek v 18 hodin na Rádiu 1. Radio1.cz/knižní servis.
13: Ča, ča, ča. Vintage cool by DJ Ivo.

0: Nina Simone, velekněžka soulu, ze svého čtvrtého alba zpívám Eligna, vydaného v roce 1962. Svižné pochodové tempo, provázející holku od Joea, Girl from Joe, na její poslední míli. Nyní rival James Browna, Joe Tex se skladbou Cut It Out 1958 z období svých relativních neúspěchů. Po něm Dolores Lavern Baker s pokračováním svého hitu Jim Dandy. Jim Dandy Got Married 1956. Následuje jedno z men studiové kapely Stax Records, Marquise a skladba Bush Bash 1964. Po nich soulový kousek Hunt Grovey Blue 1960 a Oscar Brown Jr. Nakonec Bobby John má zvyk tě milovat 1969. Vítejte, spanělé a vážení.
1: Yeah, you told me pretty baby you were going out bowling. I saw you down the street, you was a rockin' and a rolling. Cut it out. I said, baby, cut it out. Stop teasing me. Stop breaking my heart. You're my best friend.

Nyní si užijete Salsa bohyni z alba La Dynamica, které vyšlo v roce 1960. Celia Cruz a já si užiju lámání jazyka. Tumbala cana, chibarito.

0: Vintage Cool by DJ Ivo.
1: Reklama Rádia 1.
2: Doufám, že ti uvidím 3. září ve čtvrtek v Bubenči.
3: A proč?
2: Protože tam bude 16. ročník literatury v parku.
3: A kde to letos bude?
2: Ve Vile Lana. A víš, kdo tam vystoupí?
3: Barbora Bažantová, Barbora Hrýnová,
2: Lina Týde a Daniel Visser. Těšíme se na vás ve čtvrtek 17. září v 16.30 ve Vile Lana.
3: Zastávka Hradčanská.
2: Více?
3: Na literarnidum.cz.
2: Vstup volný.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
5: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Je naděje stav mysli nebo světa? Kde ji hledat v dnešní nejisté době? A jak souvisí naděje s odolností? Přijďte hledat odpovědi na FALL. Festival umění, literatury a vzdělávání. Od 1. do 4. října v Centru současného umění DOX. DOXFALL.cz.
7: Slyšíš to, co to je?
8: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
7: Tak to je pecka.
8: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
7: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
8: Podmínky akce u obchodníka.
7: Breno. Podlaha dělá domov.
9: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
10: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
11: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
10: Jedu ale jen na čerpačku.
11: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
12: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
13: Knihy, design a umění na Artbook Fair 2026. Nezávislí tvůrci, komiksy, časopisy i velká nakladatelství. Školy a galerie z celého světa. Doprovodné workshopy a diskuze pod vedením Martina Hůly alias Bonuse. A taky DJs, knižní swap a program pro děti. 19. a 20. září na zámku Troja. Pořádá Galerie hlavního města Prahy.
0: AMP.cz. Reklama na Radio 1. Ča, ča, ča. Vintage Cool by DJ Ivo.

0: La a la la, rok 1965 a božský Machito zpíval, že je rumba. Yo soy la rumba z alba Mucho Mucho Machito. Hráč na maracas, narozený v Havaně od roku 37 v New Yorku se stovkami nahrávek. Nyní maskovaný Ike Turner pod jménem Ikey Recruit. Skladba Hey Hey 1959. Ještě dnes uslyšíme, kam to dopracoval. Po něm zpěvačka Cardella de Mayo a Johnny Guitar Watson ve skladbě Ain't Gonna Hush 1955 a duvapový skladatel a zpěvák Joe Lyons and the Arrows se skladbou Shuffling Jive 1959.
1: I got pants in my pants and I wanna dance. I got rhythm in my shoes and I got to move. I got this feeling way down deep. When I hear music, I

Po jinglu skladba 16 let od předchozí I Can Tina Turner Roulette Alone 1975. Po nich Ted Johnson Get Out of My Life 1966 a Shirley Bassey Light My Fire 1970 a neb třikrát Blue Note Records. Na dnešní konec zde máte zajímavého chlápka dvou tváří, kde si řeknete, tohle přece nemůže být tentý člověk. Zpočátku skladatel a zpěvák. Elvis se inspiroval jeho demem skladby All Shook Up a udělal z ní číslo jedna. Pod pseudonymem David Dante napsal a nahrál v roce 1961 skladbu Speedy Gonzales, kde použil hlas ukreslené postavičky, ženský vokál jeho to robil Wooder. Písnička zapadla a stala se kuriozitou. Až o rok později Pat Boone udělal z ní mezinárodní hit. Nyní velký střih. A z velmi příjemného a kultivovaného člověka se v roce 1972 stává ukázkový filmový sadista, násilník a psychopat rolí ve filmu Poslední dům nalevo a pozdějších dalších rolí ukázkového záporáka. Myslím, že i v jeho původní verzi Speedy Gonzales se nějaká tvrdost najde. Mějte se fajn a za týden.

0: Vintičku by DJ Ivo.
1: Reklama Rádia 1.
2: Respekt Festival uvádí Snarky Papy. Pětinásobní držitelé Grammy se svou směsí funku, jazzu, R&B, rocku a latinskoamerických rytmů. Snarky Papy, superskupina vzdorující žánrovému zařazení. 14. září Velká Lucerna. Více na rachot.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytý. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytý. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress. Patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
6: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si ji během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
7: Arrested Development naživo v Praze. Jedna z nejzásadnějších kapel zlaté éry hiphopu. Už 17. září v Lucerna Music Baru. 2 Grammy, legendární hity a pořádná dávka soulu, funku a rapu. Arrested Development. 17. září, Lucerna. Lístky na musicbar.cz.
8: Slyšíš to, co to je?
9: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
8: Tak to je pecka.
9: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
8: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
9: Podmínky akce u obchodníka.
8: Breno. Podlaha dělá domov. Wow!
10: Před 70 lety se v Ďáblicích poprvé otevřela cesta ke hvězdám.
11: Od té doby se tady pod hvězdnou oblohou vystřídaly generace zvědavých očí.
10: A teď je čas to 70. výročí společně oslavit.
11: Hlavní město Praha a hvězdárna Ďáblice vás zvou na 3 dny plné vesmíru,
10: pozorování
11: a vzdělávacích aktivit v kulisách svítících planet.
10: Mezi planetami jako doma. Rodinný festival u hvězdárny Ďáblice.
11: Od 11. do 13. září.
10: A vstup je zdarma.
11: Více informací na praha.eu.
12: Vytáčený internet, filmy na kazetách a vlastní hudební mixtapes. Vítejte v 90. Na výtvarné scéně se tehdy čerstvě objevili Josef Wolf, Jan Mančuška, Jan Šerých a Tomáš Vaněk, kteří založili skupinu Bezhlavý jezdec. Zajímala je psychedelie, komiksy i televize. Výstava Bezhlavý jezdec. Galerie hlavního města Prahy. GHMP.cz.
13: Reklama na Radio 1.

CD Nonstop. Máme tedy pátek 19. hodinu a s tím také poslední CD Nonstop v tomto týdnu. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň, tentokrát s tím britským experimentálním IDM elektronickým duem Otaker, a bude znít jejich třetí studiové album, které vyšlo pod názvem Tri Repetae v roce 1995 na značce Warp Records. Myslím tuto legendární kapelu, kterou samostatně jsem dovezl ještě tenkrát s Lighthousem v roce 1997, nabízíme v CD Nonstopu, a to hlavně v souvislosti s jejich návratem po delší odmoce do Prahy, a to v rámci festivalu Lunch Meet vystoupí ten hlavní večer ve Velké dvoraně Veletržního paláce. Každopádně Otaker je dvojce kamarádů už z konce 80. let, konkrétně Roba Browna a Sean Boothe, kteří se potkali v Rochdale, v tomto předměstí Manchesteru, a spojili vlastně společný zájem o tehdejší graffiti scénu, také hip-hop, ale i rané elektro, vůbec acid house, který v té době začínal propukat v Británii. Své první experimenty tvořili s pomocí levných samplerů a kazetových magnetofonů, a dá se říci, že co by Otaker se poprvé objevují až v 90. letech, právě na začátku v roce 91, kdy vydali svůj raný materiál, tenkrát ještě pod pseudonymem Logofeed na labelu Scam, ale tentýž rok pak už pod jménem Otaker debitovali 12 palcem Cavity Job pro značku Hardcore, kde jste našli dvě nahrávky Cavity Joba Accelera 1 and 2. Ten zásadní jejich zlom v kariéře nastal, když poslali demokazetu tedy relativně začínajícímu vydavatelství z Sheffieldu Warp Records, a ti je zařadili na svou slavnou kompilaci Artificial Intelligence už v roce 92. No a musím říct, od té doby zůstali Warp jejich domovským přístavem pro jejich všechna studiová alba. To první jim tam vyšlo v roce 93 pod názvem Incunabula, které jsem vám už tenkrát tady nabídl, které bylo postaveno tenkrát na takovém klasickém ambientním technu, zvonivých i melodiích a relativně pevných elektronických strukturách. Taková futuristická deska na tu dobu, hodně zvukově, stejně jako v té době asi deska od Aphex Twina. Následující rok se objevila jejich druhá pak deska Amber, která byla ještě možná více ambientní a atmosférická oproti debitu, plná hodně melancholických opět syntezátorových poch a orchestrálních aranží. No a vy dnes uslyšíte právě jejich třetí studiové album Tri Repetae z roku 95, takový první vrchol v oblasti IDM klasiky, Intelligent Digital Music, vůbec hudby tenkrát, jak se pojmenoval tenhle ten styl. No a zde už ten jejich zvuk byl více tvrdší, přibylo industriálních mechanických textur, kovových různých rytmů a chladné minimalistické zvukové estetiky. Každopádně album za chviličku uslyšíte. Doplním, že tohleto album doprovázeli třeba i v roce 95 EPčka Garbage nebo Anvil Vapor. No a kapela Otaker se pak objevila, jak jsem řekl, v roce 97 také poprvé v Praze. No a to bylo právě v období, kdy vydávali své čtvrté studiové album Chastic Slide, které předcházelo EPčko In Vain. No a to už bylo období vlastně takový přechodový, kdy Otaker poprvé začínají záměrně dekonstruovat rytmus. Deska už byla více industriální, plná glitchů a digitálních chyb a asymetrických beatů. No a následující rok pak přichází jejich poslední album z 90. let, páté album bezejmenné, označováno jako LP5, které ještě balancovalo na hraně mezi komplexním počítačovým programováním a skrytými hlubokými melodiemi. Zvuk je zde opět čistě digitální a technický. No a to nového milénia přichází éra radikálního experimentu a abstrakce, tvorbě kapely Otaker, která trvá více než dekádu, a vy v této době najdete další jejich alba, asi to nejzásadnější bylo s názvem Confield z roku 2001, což byl šok pro řadu fanoušků, určitě jedno z jejich nejradikálnějších alb a vůbec i alb i celé elektronické historie. Duo plně přešlo na generované algoritmy a tradiční rytmické vzorce zmizely. Hudba zde spíš připomněla matematický chaos a takový organický hluk. Každopádně v tomto abstraktnějším stylu vychází pak i další desky jako Draft 730 z roku 2003, která byla přeci jenom o něco hmatatelnější co do rytmu, a pak přichází i další deska, osmá Untitled v roce 2005, či deváté album Quaristis v roce 2008, kde album nabídlo tentokrát 20 kratších zvukových úsečných skečů od nějakého ambientu až po agresivní noise.
No a desáté album pak vychází v roce 2010 pod názvem Oversteps a tuto experimentální téměř dekádou půl zakončují album s názvem Xay v roce 2013. Tohleto monumentální dvojalbum, které má přes 2 hodiny, nabízí průřez opravdu vším, co Otek do té doby vytvořili od temného techna až po naprosto abstrakci a ambient. Každopádně, vy jste pak mohli v té minulé dekádě v roce 2016 zaregistrovat jejich 5dílné studiové takové monster album, které dostalo název LSEC 1 to 5. Zde skladby běžně přesahují 20 minut a nabízí volné digitální improvizace. No a o 2 roky později se pak objevil 8-hodinový rozhlasový set pro NTS Radio pod názvem NTS Sessions 1-4, který je opět velmi různorodý a nabízí zde ambient, elektrofunk či čistý industriální hluk. Ty poslední vlastně 2 studiová alba vyšla překvapivě během 14 dnů v roce 2020. Byly to desky Sign a Plus, opět pro značku Warp Records, když deska Sign nabídla spíše poklidnější, tahlejší melodie a motivní syntezátory, připomínající jejich tvorbu právě z 90. let, a deska Plus pro změnu více rytmičtější a temnější nálady a takový chaotičtější, rytmičtější kompozice. Každopádně poslední nahrávka vyšla jejich živá v roce 2022 pod názvem Live 2016-2018. Každopádně tuhletu legendu na poli IDM elektroniky a experimentální elektroniky dvojice Otekr uvidíte už zde na festivalu Lunch Meet, teď už na Rádiu 1. Jejich 3. album Tri Repeté z roku 95. Já vám přeju příjemný poslech. CD Nonstop.

0: CD Nonstop. Každý všední den místo zpráv. Radio1.cz/CD Nonstop.
1: Reklama Rádia 1.
2: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
3: kultovní román George Orwella
2: 1984.
3: Mluvili jsme spolu dnes?
2: Nikdy jsme spolu nemluvili. Ale rozumím ti, jsem na tvojí straně. Jednou se jistě shledáme. Shledáme se tam, kde není tma.
3: 1984
2: ve Švandově divadle.
4: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
5: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
4: Jedu ale jen na čerpačku.
5: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
6: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
7: Slyšíš to, co to je?
8: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
7: Tak to je pecka.
8: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
7: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
8: Podmínky akce u obchodníka.
7: Breno. Podlaha dělá domov.
9: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Slyšíš to, co to je?
8: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
7: Tak to je pecka.
8: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
7: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
8: Podmínky akce u obchodníka.
7: Breno. Podlaha dělá domov.
11: Do Brna, do Prahy.
12: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
14: Reklama na Radio 1.

電車の中、公園、学校、仕事途中、居眠り、授業中に居眠りしました。

0: 64, Mike 31, right, straight ahead. Yeah. Okay, all right. Pilgrim 203, you can transition to the center at Victor.
1: Reklama Rádia 1.
2: Zažij město jako uličník. Sousedské slavnosti nejen pro všechny uličníky už 19. září ve vašem městě. Více info na zažitmestojinak.cz. Zažít město jinak pořádá spolek Automat a vy.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Už je zase září.
5: Škola volá.
4: A Pražský literární dům pořádá literaturu pod širým nebem.
5: A jo, vždyť je to letos už po sedmý.
4: Přesně tak.
5: A kdy to letos bude?
4: Pondělí, úterý ve středu. 9. září vystoupí Miroslav Laučo, 14. září Anna Bolava, 22. září Marek Šindelka a 30. září Ivana Pecháčková.
5: Těšíme se na vás na Podhajmce, na Smíchově.
4: Více
5: na literárnídům.cz.
4: Vstup volný.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
8: Zdar, tak co včera?
9: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
8: A přes co máš televizi?
9: No normálně, přes anténu.
8: Tak to bude tím. Já mám Sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
9: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
8: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
10: Porada, deadline, výsledky. A znovu. Kdy jste naposledy investovali do sebe? Profesní studium na Newton University propojuje zkušenosti z praxe s novými znalostmi, inspirací a kontakty. Studujte programy MBA, MSc a LLM a udělejte si čas pro vlastní růst. Newton.University. Teď jste na řadě vy.
11: Bílé tílko, zamlžená elektronika, tanec. Do Prahy se vrací Trust. Zatančíme si v elektrizujícím obětí. V Roxy už 15. září. Lístky na force.cz.
12: Svoboda.
13: Odpovědnost.
14: Naděje. Některá slova nestárnou.
13: 21. září si Praha na Mariánském náměstí připomene nedožité 90. narozeniny Václava Havla.
14: Celý den vás čekají diskuze,
13: slavnostní čtení,
14: odhalení Havlovy lavičky,
13: vystoupení hudebních hostů,
14: budovu nové radnice večer rozzáří světelná instalace
13: a vrcholem programu bude koncert Anety Langerové s kapelou.
14: Zažijte připomínku Havlova odkazu na Mariánském náměstí.
13: Vstupné je zdarma.
14: Více na praha.eu.
15: Reklama na Rádio 1.

Dobrý večer všem, kdo posloucháte Rádio 1. Jako každý druhý pátek je tady pořad Ramdance. Od mikrofonu vás zdraví DJ Mihal, zapíne Valley Sound. Dneska jsem tady po dlouhý době, asi po 3 měsících. A dneska jsem tady sám.

66. díl Ramdance Radio Show na Rádiu 1 právě začíná a začíná úvodním trackem, jak taky jinak na úvod z nového alba od umělce, který si říká Pressure Bass Pipe, a jeho nový album All for a Time. All for a Time ve spolupráci s Zionai Kings. Čekají nás 2 hodiny skvělý muziky nejenom z Jamajky, ale z dalších zemí. 2 hodiny reggae, dancehallu, dabu, africké hudby a možná i něčeho dalšího. Uvidíme, co během těch 2 hodin stihnu.

Woman Rhythm v produkci Jamány. Tahle ta pecka se jmenuje Unjour a je od senegalské zpěvačky Maria Sia.

Tohle je jamajská mladá zpěvačka jménem Kimiko a tune Jamaican Breeze na Woman Rhythmu. A jelikož Kimiko tam docela dost zpívá o jamajském jídle, tak si pustíme ještě tematickou další novinku od jamajského artist Medicine. Can't Stop With Food. Novinky z Jamajky, Ram Dance Radio Show na Rádiu 1, pátek 11. září.

Tohle je Ziggy Ricardo a jeho nový EP, který se jmenuje Elevation, a tenhle track se jmenuje X Amount, spoustu věcí. A tohle EP vyšlo právě teď v posledních dnech na Oneness Records z Mnichova, a Ziggy Ricardo se narodil v Holandsku, rodinu má původně z Karibiku, a tohle je jeho nový EP. Pustíme si ještě jednu věc z něj, která se jmenuje Don't Stay Far. Yeah.

Don't Stay Far. Tak to byl Ziggy a další věc World Code Rhythm. Tohle je Loot and Fire a jeho tune Band Them Out. Listen.

takže Čezidek na World Country Dimu Fialawi a další čun od Čezideka se jmenuje Bad Out There, Irie Eyes Records.

Tak, But Traffic, Luton Faya a Airy Eyes Records, Down in Jamaica Rhythm. Tohle byly dvě věci na Down in Jamaica Rhythmu z dílny tohle francouzského labelu. A když Airy Eyes, tak si dáme ještě jeden rhythm od nich, který vyšel v poslední době. Ten se jmenuje Sacrament Rhythm a tohle to bude Jamaican a jeho tune Puf, puf, puf. Můžete hádat, o čem to je. Radio 1, Ram Dance.

Tohle je samozřejmě Capleton a jeho nejnovější album, který se jmenuje Heights of Fire a vyšel na obřím labelu Evidence Music. O tu hudební produkci se postaral Derek Sound z Ženevy ve spolupráci s Mixing Finger. Tenhle track, Price Up, je právě z produkce Derek Sound a pustíme si ještě jednu věc, kterou dělal právě Mixing Finger. Jinak další tracky z tohohle alba už tady ve studiu zazněly v minulosti, čímž chci dát velký big up a poděkovat Petrovi a taky Bondymu za to, jak se tady o vysílání starali beze mě sami poslední zhruba 3 měsíce. Prostě jsem se sem nedostal, konečně jsem tady a už to tak snad zůstane. Teda ne, že bych tady byl pořád, ale každý 14 dní v pátek v 10 hodin večer. Takže ještě jeden Capleton, Senseless Killing a jeho nejnovější album Heights of Fire.

Tohle je samozřejmě jamaická DJka Tiffa a její Show Me The Wine. A teď trochu zpomalíme, dáme si věc od zpěvačky, kterou už jsme tady dneska měli. Kimiko, čun se jmenuje 90s Swing Part 2, nebo taky Rockin' Queen. Taková podsta 90kám. Konkrétně General Degree.

Tak to byla Kimiko, 90s Swing. A teď nás čeká Walkout Rhythm. Už po třetí v pořadu Ramdance tahle Rhythm série od Not Nice Records. Neuvěřitelně hodně tracků, myslím, že asi 20. Už nevím přesně, co jsme si na tomhle rytmu hráli, nicméně teď přijde Chroniclo, New Message a Skipa, That Me Know. A pak už se pustíme do Afriky.

Tak a opouštíme Jamajku, opouštíme Wako Tridim a míříme do Nigérie, kde došlo k velké události, protože Yemi Alade vydala nový LPčko u FZ Music. LP se jmenuje It's Yemi Alade a pustíme se z něj tři ukázky. První z nich Minister of Enjoyment. Takže z Jamajky do Nigérie.

Yemi Alade je etablovaná zpěvačka na nigerijské hudební scéně, velká hvězda, stabilní už dlouhý roky. Tohle je její nejnovější LP. Další tune se jmenuje Alhaja. Posloucháte Rádio 1, pořád Ramdance.

Zahrála nám věc, která se jmenuje Kakalika od Dope Nation z Gány, duo z Gány. A ještě jedna věc od nich, která se jmenuje Shay. A hraju to proto, ne proto, že to je nový, úplně nový to není, ale protože to poslední dobou rád hraju, tak na akcích, tak to zahraju i v rádiu.

Takže Doop Nation z Ghány, z Akry a teď přijde návrat, cesta do Evropy, konkrétně do Anglie. Tohle to udělal Todlatý a je tam spoustu hostů na mikrofonu, je to jakýsi takový freestyle, takže za chvilku to přijde.

pustíme se jako vůdle Easy Bass Music, tohle O'Deal a Georgia Smith, tune called Coming Home. A pak si pustíme ještě jednu věc od Georgia Smith z jejího nového alba. Ta pecka se jmenuje Dancing a to album se jmenuje What Are The Odds. Pořád Ramdance bude pomalu končit, ale ještě nejsme úplně v cíli, takže ještě chvíli poslouchejte.

0: Vážení posluchači, pořad Ramdance už na Rádiu 1 končí a dneska se to muselo obejít bez kulturního servisu, bez drbů, bez různých vyprávění, bez historických událostí a tak dále. Dneska vládla jenom hudba, většinou novinky za poslední třeba 2-3 měsíce, takže 66. díle historií. Díky, že jste poslouchali, mějte se krásně a zase příště za 14 dní. Díky, poslední čún, remix od Gaudího, Cheshire Cat z Birminghamu a jeho čún Walking Target. Tohle byl DJ Mihal z Pinivali Soundu a pořad Ramdance.
1: Man, all the poor people them, my people them. Article, original. Now you them style upon when you dreadlocks.

0: táta,
1: Lala,
0: ne, máma,
1: Lala,
0: ne, řekni máma,
1: Lala,
2: tak řekni Radio 1.

0: Tyjo, ten nový Blake, to je...
1: Vojtěchu, nezačínej.
0: Ta deska je skvělá. On je teď normálně šťastný a na tom albumu hostují takový jména, ale takový jména. Třeba Travis Scott, Rosalia...
1: Prosím tě, zastav mi tady.
0: Andre 3000, ale nejvíc zajímavý je,
1: zastav mi tady.
0: Jako tady?
1: Jo. Čau.
0: Čau.
2: Radio 1.

kolika srdcí, co jednou bude hodnotit všechno, co chce i to, co nechce, váhu, která nejde překlopit.

0: reklama.
1: Jeho poslední myšlenka patřila Rádiu 1. Čest jeho památce. Než vyladíte vaši oblíbenou stanici, zkontrolujte si uzávěr plyn.

0: to dneska.
1: Čekaj, takhle, no, to je pro...
2: Ježiš, židle, dementní.
0: To jsou problém, ty židle.